radami, rady, které nestojí za to, aby byly následování hodné, že nejsou tak hodnotné, aby byly jako zlato. Já jenom řeknu jednu radu. Ty se stále držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři. Dobrá rada, že? Dobré zbožné ženy. Říkám v uvozovkách. Asi víte, kam mířím. Jobova manželka. Proč takovýto úvod? Já bych chtěl dnes v rámci našeho společného přemýšlení nad otevřeným Božím slovem přemýšlet nad jedním textem o jednom muži. Otevřeme text 2. Samuelově, tedy ve Starém zákoně, a budeme číst ve 16. kapitole. 2. Samuelova, 16. kapitola. A jsem rád, že slyším to listování, to je krásné, máme Boží slovo, listujeme. 2. Samuelova, 16. kapitola. A já bych spolu s vámi chtěl číst od toho 15. do konce, do té 23. od 15. verše do 23. verše. Tedy je, věřím, že máte nalezeno. 2. Samuelova, 16. kapitola od 15. verše. A prosím, abychom tomuto čtenému Božímu slovu postali. A tam čteme ve jménu Páně toto slovo. Abšalom i všechen lid, všichni Izraelci přišli do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. Stalo se, že když Davidův přítel Hušaj a Krýský přišel k Abšalomovi, řekl Hušaj Abšalomovi, ať žije král, ať žije král. Abšalom se zeptal Hušaje, to je oddanost tvému příteli? Proč jsi nešel se svým přítelem? Hušaj Abšalomovi odpověděl nikoliv. Koho vyvolil Hospodin a tento lid, všichni Izraelci, s ním zůstanu. Komu jinému bych měl sloužit? Což pak ne jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě. Abšalom řekl Achitofelovi, poradte, co máme dělat. Achitofel Abšalomovi odpověděl, vejdi ke konkubínám svého otce, které ponechal, aby pečovali o dům. Když celý Izrael uslyší, že se znelíbil svému otci, posilní se ruce všech, kteří jsou s tebou. Postavil Abšalomovi na střeše stan a Abšalom vešel před očima celého Izraele ke konkubínám svého otce. Rada, kterou dal Achitofel, bývala v oněch dnech, jako když se někdo doptává na Boží slovo. Tak byla vážená každá Achitofelova rada, jak Davidem, pak i Abšalomem. Tolik zečního Božího slova, můžete se posadit. Na základě tohoto krátkého oddílu čteného Božího slova bylo by možné poukázat na nejrůznější důrazy, které Bůh ve svém slově nám ukazuje. Dnes bych ale spolu s vámi chtěl hledět skrze tento text a možná i trošičku šířejí, skrze tu 15., 16. a i 17. kapitolu na život jednoho muže, o kterém jsme tady v textu četli. A to je přímo ten rádce Achitofel, jeho život. Kdo to byl Achitofel? Jenom v krátkosti, tento muž byl ve funkci královského rádce. Sloužil králi Davidovi, a Achitofel, víme z Božího slova, byl otcem Eliama. Asi vám to nic neříká, ale kdybyste se zahleděli potom do 2. Samuelovi, 11. kapitole, 3. verši, tak dá se na základě toho, že Achitofel měl syna Eliama, tak se dá to vyvodit z toho, že Achitofel byl také dědečkem Batšeby, tedy manželky Uriáše. Batšeba teda byla dcera Eliamova a měla dědečka Achitofela, manželka Uriáše. Víte, ono nezodpovědnou otázkou je, jestli Achitofel, teda dědeček Batšeby, náhodou nejednal vůči Davidovi právě takto, jak budeme přemýšlet dnes v těch svých radách, právě proto a na základě toho, co udělal David s její vnučkou
Batšebou, nevíme. Ale je to dost pravděpodobné. Víte, jenom pro vysvětlení opět v kontextu, v tomto dnešním oddíle jsme se dostali do období, kdy vzdorovitý, můžeme říct, úskočný, nenapravitelný syn krále Davida Abšalom, víme, že lstí uchvátil dočasně Davidovo království a obsadil jeruzalemský trůn. A David právě proto, že chtěl zachovat město Jeruzalém, tak raději z toho Jeruzaléme utekl, opustil královský trůn, město a s ním spousty jeho spřízněnců, lidu, mužů, jeho válečníků. A my pak čteme pochopitelně ve třetím žalmu, jestli známe i žalmy, tak právě ve třetím žalmu David vylévá své srdce v té chvíli, kdy musel opustit Jeruzalém, protože ho pronásledoval jeho vlastní syn, jeho vlastní krev. Usiloval mu o život, chtěl uchvátit trůn. A tak se Abšalom zmocnil vlády a tento muž, Achitofel, rádce, se stal spiklencem, spojencem s tím zrádným Abšalomem, synem Davida. Víte, to první, na co se chci v tomto našem společném přemýšlení nad tímto mužem zahledět, v tom prvním bodě, je to, co jsme i četli. Všimněte si, ta první věc, že rada Achitofela byla, jako kdyby se někdo doptával na samotné Boží slovo. Všimli jste si to? V tom 23. verši, který jsme četli z našeho textu, oddílu, jsme četli, rada, kterou dal Achitofel, byla v oněch dnech, jako když se někdo doptává na Boží slovo, tak byla vážená každá Achitofelová rada, jak Davidem, tak i Abšalomem. No, popis tyto charakteristiky, té povahy jeho slov, jeho vážených, moudrých, prozíravých, hlubokých rad, víte, to muselo být úžasné. Jeho rady byly podle lidských měřítek natolik správné, dobré, prozíravé, důmyslné, že oni byli považováni skoro, jako kdyby se doptával někdo na samotné Boží slovo. A už v tom přečném oddílu jsme viděli, jaká byla ta první jeho rada. V tom oddílu jsme to četli. Víte, ale v tomto případě ji musíme nazvat ne dobrá rada, podle Boží vůle, podle Božího slova. Ale naopak, v tomto oddíle musíme ji nazvat jako zvrácená. Zvrácená a přesto všechno sofistikovaná, vychytralá rada, kterou dal Achitofel, poradil Abšalomovi. Četli jsme to v tom 21. verši. Vejdi ke konkubinám svého otce. Král David, my víme opět v tom kontextu 15., 16., 17. kapitole, když utíkal a zanechával některé doma, tak zanechal své konkubíny, aby pečovali o jeho dům. Tedy ta rada byla vejdi ke konkubínám svého otce. I když to byla velice zvláštní rada, a nejspíš můžeme říct, ano, možná, nevíme, jestli byla tedy podmíněna, motivovaná právě jeho ten život Achitofela vůbec, jestli to nebyla motivace toho, že ano, já chci se pomstit na králu Davidovi, protože co udělal s mojí vnučkou Batšebou. A my nevíme, nečteme to. Ale tak to ta zrada zněla, aby Abšalom, Davidův syn, vešel ke konkubínám svého otce, krále Davida. A dokonce jsme četli, ještě aby to bylo před očima celého Izraele. A víme, že tak se stalo. Postavili na střeše stan a veřejně na tom viditelném místě, a tady šlo o Abšalomovu neodvolatelnou, hroznou urážku vlastního otce krále Davida. Ponížení vlastního otce. Toto byl cíl té rady Abšalomy. Jemu šlo o to, aby co nejvíce byl poškozená, pohoršená, oslabená pozice moci krále Davida. A tímto krokem, tímto hříchem mu šlo o to ponížit, pokořit, zneúctit vlastního otce. A tak jsme to četli v tom 21. verši, když celý Izrael uslyší, že se znelíbil svému otci, a mnohí to i viděli, jak vstupoval do toho stanu, tak posilni se ruce všech, kteří jsou s tebou, králi Abšalome. Takové jednání, a vnímejte, Abšalom nebyl pohan, byl Izraelita. Bylo to něco naprosto hanebné. Naprosto něco hanebné. Víte, když nad tím člověk přemýšlí, kolik je dnes lidí,
kolem nás ve světě, možná spolužáků, spolupracovníků, který se doslova chlubí svým hříchem, svým způsobem, co ukradli, co, jak říkají, jak pohrdají některými lidmi, jak žijí na hromádce, nevázaným způsobem života. Lidé se chlubí, dávají na odiv svůj vlastní hřích, něco, za co by se měli stydět. Ale žel, někdy to je i s námi. Jako křesťané se taky můžeme chlubit hříchem. Což pak je to správně? A tak víte, tady si také musíme připomenout, že tady skrze tuto radu Achitofela se naplnilo Boží slovo. Uvědomujeme si? Skrze tuto radu Achitofela, tomuto synu Abšalomovi, se naplnilo Boží slovo. On, Hospodin Bůh, prostřednictvím proroka Nátana Davidovi, po tom, co byl usvědčen z hříchu, z cizoložství s Batšebou, tedy manželkou Uriáše a jeho usmrcení, tak Hospodin poslal svého služebníka a Boží služebník, prorok, mu prorokoval. Vzpomínáte si, my to čteme 2. Samuelové 12. kapitole, jenom na připomenutí od 11. verše. Toto praví Hospodin: hle, já dám postat proti tobě zlu, říká Hospodin skrze ústa Nátana králi Davidovi po tom, co zhřešil s Batšebou. Dám postat proti tobě zlu z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu. Bude s tvými ženami spát za denního světla. Ty si to sice spáchal tajně, je myšlil nám s Batšebou, já však to učiním před celým Izraelem za denního světla. A tak jsme to četli. Bůh nezapomněl na to, co skrze ústa proroka Nátana řekl Davidovi. Přesně tak se to stalo. Skrze jeho vlastního syna Abšaloma a tu radu Achitofela. Boží slovo se naplnilo. Víte, v tomto případě, jak čteme, je to zvláštní, jak jablíčko, lidově, jak se to říká, jak jablko, nepadlo daleko od svého stromu. Jak otec, tak syn jsou těmi hříšníky, který cizoloží, kteří smilní. A dokonce Abšalom s konkubínami svého vlastního otce. Hrůza. Hrůza. Taková zvrácená rada Achitofela, a přesto Abšalom to učinil. Bratři a sestry, milí posluchači, přemýšlejme nad tím. Přemýšlejme nad vlastním životem. Když přemýšlím nad tímto mužem, Achitofelem, rádcem, přemýšlejme nad tím, nechtěli bychom mít vedle sebe takového přítele, rádce, který by nám na všechny naše otázky, dotazy, pokaždé odpověděl tak moudře, tak prozíravě, a jeho odpovědi by byly vždycky tak praktické rady. Něco podobného, jako jsme četli o tomto muži, že jeho odpovědi, rady byly něco takového, jako kdyby jsme se ptali přímo Božího slova. Ale teď určitě nemám na mysli takovéto zvrácené, hříšné odpovědi, které by nás uváděly do hříchu, ale skutečně takové pravdivé, biblické odpovědi. Nechtěli byste být někdo z vás takovým moudrým rádcem druhému, že bychom věděli a kdyby se nás na něco někdo zeptal a věděli bychom, už nás napadl verš. Nebylo by to úžasné? Víte, ale určitě dnes se najdou takový žel rádci a to se může stát i v církvi a děje se to. Že tedy nám řeknou velice rádi přesně to, co chceme slyšet. Znáte to? Já chci tohle slyšet a budu se ptát lidí, kterým vím, že od nich dostanu to, co já chci slyšet, ne to, co chce Bůh. Víte, ono je rozdíl. Mnohokrát chceme slyšet to, co chceme my. A mnohdy jsou to naše hříšné postoje, které si chceme u druhých jenom pouze ujistit a potvrdit. Ano, Bůh ti požehná i skrze tento hřích. Dělej tak dále. Neřeš to. A přitom to může být přesně opak, to, co chce Bůh. A možná to Bůh přímo zavrhuje, ale můžeme být takovými rádci, klidně, řeš dál. Zůstávej tak, jak jsi. Víte, o to tady nejde, o to, co chceme my slyšet sami. Vždyť my máme chtít a toužit po tom, co je Boží vůli. Ono ve finále i tak proto chodíme na bohoslužbu. Nemá to být o tom, že já chci něco slyšet, co se mně líbí. Ale si, že to v Božím slově, mně se to líbit nemusí. Ale já musím ohnout tu ší, tvrdou ší.
My mnohdy dokážeme odpovědět tak, jak se to druhým líbí lidem. Ale otázka je, jestli my dokážeme odpovědět tak, aby se to líbilo samotnému Hospodinu. Co chce on? A my máme být pouze těmi dobrými rádci, ale pouze v tom, co říká náš Bůh. My nejsme samozřejmě závislí na radách, pouze na radách druhých lidí. Proto taky tou otázkou zní, na koho prvního se, když máme problém, když máme nějakou otázku, za kým prvním chodíš? Koho se ptáš prvního? Kde hledáš své odpovědi? Vždyť my se nemusíme a nemáme první radě ptát člověka. My se máme první řadě ptát Stvořitele Boha. A víte, Bůh nám už dal a neustále dává své odpovědi na naše dotazy, na naše otázky. Vždyť my máme Boží slovo, Písmo svaté, v uceleném kánonu. Nic se nepřidá, nic se neubere. Víte, když ne úplně doslova na každou konkrétní otázku nám Bůh odpoví, jo, jestli si mám koupit mobil tamten nebo tamten, jestli si mám vzít tu blondýnu nebo tu tmahovlásku, jestli si mám chodit do téhle školy nebo tam do té školy. Na mnohé otázky nedostáváme přímé odpovědi, ale mnohé otázky na konkrétní věci nám dává svoji odpověď. Víme o tom? My nacházíme, co máme činit. A co to je, co máme činit? Vzpomenu jenom asi tři věci. Neboť toto je vůle Boží. Vaše posvěcení. Abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti, úctě, ne žádosti vášní jako pohané, kteří neznají Boha. Jinými slovy, vaše tělo má být svaté. Svým tělem oslavujte Boha. Svým slovem, tam, kde chodíte, co děláte. Buďte svatí, vaše posvěcení, to je vůle Boží. Taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí. Máme jednat podle toho, co chce Bůh, a tak můžeme umlčovat neznalost těch, kteří neznají, co je vůle Otcova Boží. A nebo také čteme, ve všem zdávejte díky, nebo toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Ne reptání, stěžování si. Mě ublížili, já jsem dotčen. Ach, já, moje já. Zdávání díku, a to ve všem. Být Bohu vděčný, vděčná. Víte, bratři, sestry, můžeme o něčem z těchto věcí, v těchto oblastí pochybovat? Já nevím, co je Boží vůle. Nevím, jestli Boží vůle moje posvěcení. Nevím, jestli je moje Boží vůle, že reptám. Nevím, jestli Boží vůle, že mám dobře jednat. My skrze Boží slovo víme, co Bůh chce. Bůh nikoho z nás skrze své slovo určitě nebude vést k tomu, abychom skrze jakýkoliv hřích, nečistotu, cokoliv špatného, co se Bůhu nelíbí, abychom oslavovali jeho jméno. Bůh se nikdy neoslaví skrze hřích člověka. I sám David v žalmu 16:7 říká pod vedením Ducha svatého, budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mé kázní, mé svědomí. A já vím, kdo je mým rádcem, říká David, jinými slovy. To je sám Hospodin Bůh. Jsme těmi, kteří tedy hlavně se radí s Hospodinem. Kolikrát si necháváme pouze poradit člověkem a Hospodina necháváme stranou. A přitom víme, že Hospodin je ten, který ruší rady národů, maří lidské plány, ale rada Hospodinova obstojí na věky, tak jak to čteme v žalmu 33. A přitom my si myslíme, že jsme spolkli všechnu moudrost světa. Ale kdo poznal Pánovu mysl, kdo se stal jeho rádcem, kdo může poradit, co má činit, kdo mu dal moudrost, jak zachránit, spasit člověka? Vůbec. Další a další věci. A přesto Bůh si použil jednoho muže, stal se rádcem. A bylo to velice vzácné, i když v tuto chvíli radil velice zvráceně. To druhé, na co si chci zaměřit naše pohledy, je právě to, že rada Achitofela, tohoto rádce, byla také i odmítnuta. Také byla i zmařena. My v Božím slově také čteme o tom, že tento muž, rádce Achitofel, že ne vždycky to, co poradil, vždycky nebylo přijato. Ta druhá jeho rada, a my to, když můžete doma si to přečíst, protože říkám, je to další oddíl, nech to bys
dlho trvalo, než by sme to prošli. 15., 16., 17. kapitola, to je myslím tu 17. kapitolu 2. Samueli. Tam nacházíme, že Abšalon se radil s tímto Achitofelem, ale ta rada jeho nebyla přijata, protože tam byl také Hušaj a ten Abšalomovi poradil něco jiného. Jenom pro vysvětlení, Hušaj byl také jedním z lidí, který se pohyboval okolo krále Davida a Hušaj akrýský, jak jsme četli, na rozdíl od rádce Achitofela byl pouhým královým přítelem, i když přesto dá se použít a dá se to zmínit, že sloužil nejspíš jako takový nejdůvěrnější rádce, takový blížší člověk, který víc než jenom rádce, něco spozdálý, ale přítel znamená někdo, kdo byl ještě blíž k němu a kterému také byl u něj. A také víme o tom, že tento muž Hušaj, čem je to opět 2. Samuelova 15, o tom, že když David utíkal před svým synem Abšalomem z Jeruzaléma, tak právě tento muž, Hušaj, který k němu přišel, k Davidovi, když utíkal, tak přišel s roztrženým rouchem a takto vyjadřoval svoji lásku vůči svému králi a řekl, já chci jít s tebou, králi. Ale král David právě tomuto muži, Hušaji, říká, ať zůstane v Jeruzalémě. Jak jsme to četli právě v tom našem oddíle, 17. a 19. verš. Zůstaň a budeš mi pomocí právě v té dané situaci. A jaká byla ta druhá rada Achitofela? Jeho druhá rada byla, aby Abšalom okamžitě pronásledoval svého otce Davida. S těmi 12 000 muži a nečekaně ho přepadl a usmrtil. A jestliže tak učiní, tak poradila, aby to učinila a znemožní pak Davidovi se navrátit zpět vůbec na jeho trůn. A tak tímto způsobem by mohl Abšalom přinutit ty následovníky krále Davida k návratu. Vůbec by se pokořili pod to vládnutí Abšaloma. Ale my čteme o tom, že Abšalom však řekl, zavolejte také Hušaje a Krýského. Poslechněme si, řekněme, ať řekne, co řekne on. Když přišel Hušaj k Abšalomovi, Abšalom mu řekl, Achitofel promluvil tak a tak. Máme udělat, co řekl? Pokud ne, mluv ty. Hušaj Abšalomovi odpověděl, rada, kterou Achitofel není tentokrát dobrá. A tak Hušaj radil úplně něco jiného. Aby nepronásledovali krále Davida. Že stejně bude spát, nebude spát s lidem, když utíká, stejně bude spát jako vždy, když byl pronásledován Saulem, stejně bude spát někde mimo. A tak Hušaj v tom textu je to zvláštní, jako kdyby zahrál na city pyšného, hrdého Davidova syna Abšaloma. Ať Abšalom nejdříve shromáždí celý izraelský lid ze všech kmenů, kteří stojí za tím Abšalomem a až teprve pak, ať táhnou spolu a vyrazí a přemůžou krále Davida. Co nějakých pár tisíc vojáků, ale celý izraelský národ, který se shromáždí a postaví se proti jeho pomazanému králi Davidovi. A tato rada, věřím právě na základě toho textu, poskytovala Davidovi možnost získat více času. A tak čteme, že Abšalom a všichni izraelští muži řekli, kteří poslouchali tuto radu obou mužů, tak řekli, rada Hušaje Akrýského je lepší než rada Achitofelova. A tam čteme, je to 2. Samuela 17:14. Tak Hospodin přikázal zmařit dobrou Achitofelovu radu, aby Hospodin přivedl na Abšaloma zlo. Toto odmítnutí, toto zmaření této rady Achitofela ve své podstatě byla tou odpovědí, tou boží Davidovou, na tu boží Davidovou modlitbu, prosbu. Opět my, já říkám, skáčeme 15. 17. kapitola, ale když to máme potom takhle vedle sebe, tak je to úžasný obraz, který nám máme před svou tváří. David, když odcházel právě z toho Jeruzaléma, to čteme právě v té 15. kapitole, 31. verši, tak Davidovi bylo oznámeno, že Achitofel, tedy ten rádce, je mezi spiklenci s Abšalomem. On se přidal
jeho synu. Na to David řekl, a vidíme jeho modlitbu k Hospodinu. Změň prosím Achitofelovu radu v bláznosti, Hospodine. Změni. Bůh naprosto svrchovaně zasáhl, byl tím, kdo činil, protože přikázal zmařit tu dobrou Achitofelovu radu skrze radu Hušaje. A všimněte si, Božím cílem bylo to, aby přivedl, obrátil na hříšného a neposlušného syna Davidova všechno to zlo. Bůh nebyl tím, kdo byl pasivní, ale vidíme, že on činil, on jednal. I v těchto záležitostech, můžeme říct v takových lidských intrikách, dnes bychom řekli takové politická korupce, královský převrat, takový mocenský puč. Jeden král je pryč, máme jiného krále. V těch mocenských uzurpátorských rádců, těch podvodech, v tom všem byla a vše to řídila Boží prozřetelnost. A my proto také čteme, že se také i stalo, že se to zlo, které zamýšlel Abšalom, Davidův syn, obrátilo na jeho vlastní hlavu. A z písma dokonce víme, jak špatně skončil život Davidova syna Abšaloma. Špatně. Že byl zabit. A jakým způsobem. Všimněte si v daném textu, že to bylo právě skrze to, že rada Achitofela zazněla. Ale všimněte si taky, ona nebyla nazvána jako bláznoství. Naopak, četli jsme, že to byla dobrá rada. Ale jednoduše rada Hušaje se zdála Abšalomovi a jeho spiklencům lepší, než ta rada Achitofela. A právě toto způsobil, učinil sám Bůh, aby naplnil své záměry. Přemýšlejme nad tím, bratři a sestry. Známe takto Hospodina? Známe takto Hospodina, který ve své všemohoucnosti dopustí anebo nedopustí podle své vůle, co chce on sám? I když my se můžeme snažit, můžeme radit, můžeme mnohé věci tlačit? Což pak není přesně to, co čteme v příslovích? 16.9. Srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. A nebo přísloví 19.21. V srdci člověka je mnoho plánů. A to neznamená, že nemáme mít žádný plán, to je dobré. Ale Hospodinův plán se naplní. Mnohdy člověk si myslí, mám plány, ale Hospodinovy plány se naplní. My jsme jenom pouhým prachem. Bůh tedy měl vždy a má to první, ale i to poslední slovo ve všem. Proto je tou alfou i omegou. Proto je Hospodin počátkem i koncem. Kolikrát jsme si my možná něco naplánovali, něco jsme druhému poradili a přitom to dopadlo úplně jinak. Mnohdy nás ignorovali, nenechal si poradit, že? Kolikrát jsem byl já tvrdohlavý a pak člověk narazí. A pak si řekne, což pak to nejsou přesně ty cesty naše, které si mnohdy myslíme, že jsou dobré? Což pak Bůh nemá pro nás a jeho slovo lepší plány? Kolik lidí dodnes žel naprosto ignoruje ty Boží dobré rady, jeho slova? A určitě víte, to se nedá porovnat s těmi radami člověka, například s těmi radami Achitofela. Bůh na rozdíl od člověka, když něco řekne, radí, tak jeho rady jsou věčné, neměnné, stále platné. A přesto je mnohdy člověk ignoruje. A pak se není co divit, že ty lidské plány selhávají. Protože člověk jedná pouze podle svých vlastních záměrů a vlastních cílů, a které stačí, aby řekl Bůh dost a končí. Kolikrát nám Bůh dává poznávat mnohdy to trpké ovoce našich špatných rozhodnutí. Ty špatné rozhodnutí, které jsme žel nekonzultovali na kolenou, na svých modlitbách s ním. Kolikrát jsme se rozhodli pro něco a pak zpětně se řeklo, měli bychom se za to modlit. Na stranu druhou, kolikrát jsme i byli ochráněni a uchráněni před mnohými věcmi, kdy jsme v poslušnosti přednesli to Hospodinu a věděli jsme, ano, toto je Boží vůle. A potom jsme do toho vstoupili
A Pán nás pak chránil a byli jsme ochráněni, uchráněni před mnohými dalšími nebezpečími. Jak úžasná věc, že jsme věděli, že nemá vstupovat s nevěřícím do vztahu a byl si uchráněn, protože vidíš za 10 let, kam se to směřoval ten člověk, kde je. Víte, nejsou stále dnes platné tyto principy, boží principy, jeho rady? Já věřím, že stále ano. Nemá vstupovat s nevěřícím do vztahu a byl si uchráněn, protože vidíš za 10 let, kam se to směřoval ten člověk, kde je. Víte, nejsou stále dnes platné tyto principy, boží principy, jeho rady? Já věřím, že stále ano.

Jaké byly konkrétní kroky tohoto muže, rádce Achitofela, po tom, co byl odmítnut v té své radě, v tom rádcovství. Přeskočíme do 2. Samuelovi a můžete si to i najít, 17. kapitoly, a já budu číst jenom jeden verš, který vypovídá o tom, kde, jak jeho život skončil. 2. Samuelova, 17. kapitola, 23. verš. Sledujte se mnou. Když Achitofel viděl, že jeho rada nebyla vykonána, osedlal osla, stal a šel domů do svého města. Dal příkazy ohledně svého domu a oběsil se. Zemřel a byl pohřben do hrobu svého otce. Je to zvláštní, ale my už vlastně nic dál nečteme, nevíme o tomto muži rádci Achitofelovi nic víc. Víte, ono, když nad tím přemýšlíme a zvažujeme, to dá se předpokládat a je to pravděpodobné, že Achitofel předpovídal nebo předvídal tu porážku Abšaloma, protože víme, že Abšalom nedal na jeho radu, ale dal na radu Hušaje. A nejspíše si byl vědom toho, že až Abšalom bude poražen a opět David se dostane ke království, on si byl asi vědom toho, že po tom všem svém konání, po tom všem svém zráceném rádcovství Abšalomovi, by se musel zodpovídat králi Davidovi za to jeho selhání, za tu jeho nevěrnost, za to, jak jednal zvráceně vůči svému bývalému králi. Jaká zrada tam byla. A tak učinil, co učinil. Sám si vzal život. Ono, ta obrovská tíha vlastního svědomí, vnitřní tíha hříchu, zodpovědnosti, všech těch následků toho, co čem učinil, nejspíše byla pro něj naprosto nesnesitelná. Víte, když se zahledíme na to život tohoto muže, i když ve svém životě lidé kolem něj vnímali, že jeho rady byly, jako kdyby se dotávali přímo Božího slova. A asi měl úžasnou moudrost, když dokázal jiným radit, králům, že? Co mají činit? Ale co to vypovídalo o jeho vlastním životě? Co vidíme na jeho vlastním životě, když tady nebyl ani jeden rádce, který by přišel za ním, co má činit? Kdo jemu samotnému by mohl poradit? Dokonce, všimněte si, ani sám nebyl schopen si pomoci. Neměl moudrost ve své vlastní situaci, co je správné, co mám učinit. A jak reagoval? Šel a oběsil se. Hrůza. Víte, když nad tím člověk přemýšlí, co vše musí člověk prožít, co vše člověka musí natolik zdrtit uvnitř, aby to jediné východisko ze svého bídného stavu viděl a přistoupil na to, aby ukončil svůj vlastní život. Přemýšleme, jakým vnitřním stavu, rozpoložení musí být člověk, aby si sáhl na svůj vlastní život, který mu sám Bůh dal. My každý z nás jsme nebyli stvořeni sebou samým, ale Bůh nám dal život. A nikdo z nás nemá právo si vzít vlastní život. My jsme si ho nedali, my si nemáme právo ani vzít. Ale přesto, že se to tak mnohokrát děje. Lidé to činí, když jsou na té hranici, té propasti, když si neví rady a jediné východisko, smrt, sebevražda. Víte, ono, když nad tím přemýšlím, tak něco podobného vidíme už v textu také Nového zákonu. Asi vám to možná připomíná něco podobného, že? Když Jidáš, jeden z učedníků Pána Ježíše Krista, si uvědomil, že zradil nevinnou krev Pána Ježíše Krista, tak čteme o něm, že pohodil ty stříbrné peníze od svatiny a vzdálil se a pak odešel a oběsil se. My to čteme v Matouši 27.5. Oběsil se. Vidíme, jaká je tu podobnost mezi těmito dvouma muži? Mezi Jidášem a Achitofelem. Oba měli možnost být vedle krále. Zvláštní, že? Achitofel vedle krále Davida a pak samozřejmě i vedle zvráceného Abšaloma. A Jidáš? Jidáš také žil a mohl

pohybovať vedle krále, ale nejom krále jednu takovýho. Krále králu a pána pánu, jako jeden z jeho učedníků. A přesto všechno oba zemřeli sami svou vlastní rukou. Víte, to je něco podobného, jako kdyby člověk zemřel na poušti, žízní, vedle studny, která je plná vody. Něco podobného, jako když můžu celý život chodit do shromážení a nikdy neodevzdám svůj život Pánu Ježíši Kristu. Čemu to je? Víte, kolik je dnes takových lidí, kteří mají to své svědomí, své nitro, tak zatížené, zdeptané při uvědomění si toho svého vlastního selhání, vlastního hříchu, vnímají, že nejsou schopni unést tu tíhu zodpovědnosti za té své činy. A ono ve finále se tak hroutí, protože si uvědomí, že vnitřně s tím si neví naprosto rady a chtějí pouze utéct. Chtějí utéct a mnohdy se utíká fyzicky, ze sboru do sboru. Protože tady vím, že je hřích, tak jinde to nebudou řešit. Mnohdy se utíká ze státu do státu, mnohdy kontinent se odchází. Ale vždycky ten hřích nebo ta tíha, ty věci, jdou s tím člověkem. Jestli jsi byl hříšný tady a máš tu tíhu, to je jedno, jestli změníš prostředí. Ty věci půjdou s tebou, protože to zůstává ve tém srdci. A člověk možná může být přesně podobný jako tento Achitofel. Může dělat všechno, že je v pořádku. I tento muž Achitofel dal navenek do pořádku všechno ohledně svého domu. A přitom jsme četli, že měl syna, nejspíš tedy měli manželku. Ale to jediné východisko v tomto stavu, z toho všeho pro něj bylo vzít si vlastní život. Víte, ale toto není určitě jediné východisko z problému člověka. To mnohdy je ďábel, satan, který člověku radí, jdi a vezmi si svůj život. Nestojí to za to, už se to nedá řešit. Už jsou to tak hluboké hříchy, věci, které už nemůže žádný člověk do toho vstoupit. Nemůže se to vyřešit. Naopak, Bůh, když promlouvá svým slovem, víme, že Bůh učinil to, co nebylo žádnému člověku a není dodnes žádnému člověku možné. On nám zjevil a dal tu jedinou naději ve svém milovaném synu Pánu Ježíši Kristu. A právě svou obětí Pán Ježíš Kristus, tou svou prolitou krví, je schopen člověka očistit, zbavit veškeré vnitřní tíhy jeho hříchu. A dokonce nejenom zevnitřku, ale to potom prochází i ven, že se ty věci napravují. Když se vyznává, doznává, činí se pokání a řeší se ty věci. To je ta jediná naděje, kterou člověk má. A ta je v Pánu Ježíši Kristu, skrze víru v něj. Víte, to není otázka utéct k sebe zničení, k sebe destrukci, ale utéct ve víře pod kříž Pána Ježíše Krista, kde jedině je možné nalézt to odpuštění, smíření, nápravu a tu naději, kterou Bůh v Pánu Ježíši Kristu zjevil člověku. To je evangelium. A tak jsme závěru, bratři, sestry, život tohoto muže, Achitofela, rádce, ono je to ve své podstatě takovým špatným příkladem. A proč? Achitofel možná sám měl moudrost a uměl poradit druhým, dokonce, že to znělo, jako kdyby se radil se samotným Božím slovem. Radil dokonce králům, Davidovi, Abšalmovi, že? Ale četli jsme, jak katastrofálně dopadl. Jiným radil, ale nedokázal poradit ani sám sobě. Co s vlastním životem, jak je to smutné. Víte, ale stejně se to může stát i nám, bratři, sestry. My můžeme být těmi, kteří můžou být druhým rádci. A můžeme říct, ty by si měl to a to, ty by si to a to měl. A víš, že by si měl chodit do shromáždění, víš, že by si měl modlit, víš, že by si měl číst Boží slovo, víš, že by si měl to a to, nechodit s nevěřícími a tak dále. Víš, že by si měl svědčit, víš, že by si měl sloužit, víš, že by si měl. A to nejsou špatné věci. Ale běda mě, běda nám, jestli bychom to druhým radili. Ale sami bychom to nežili. Jinak jsme potom pokrytci. Ale to, čím chci zakončit, ne, že radíme jeden druhému, bratře, sestry. To nejdůležitější je to, že chodíme a máme přicházet k tomu největšímu rádci. Vždycky bychom si měli nechat poradit hlavně od samotného stvořitele Boha skrze jeho svaté slovo. A proto tím nejdůležitějším
je ta výzva. Nechávajme si neustále radit, neustále promluvat do našeho života samotným Bohem. Jeho slovem. A to denodenně. Proto chci zakončit i tím známým žalmem 19 od 8. verše. Kdy tam čteme Hospodinův zákon, jinými slovy Boží slovo, a neznáme krásně celé, od Genesis po zjevení. Hospodinův zákon je rizí, obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé. Prostým lidem dává moudrost. Hospodinova přikázání jsou přímá. Obšťastní srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený. Dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá. Obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá. Jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata. Jsou sladší než med, med tekoucí z pástve. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat. Dbát na ně přináší hojnou odměnu. Začal jsem tím příslovím, vzpomínáte si? Rada nad zlato. Ale uvědomujeme si, že ta dobrá, ta nejlepší je Boží rada, která je dokonce žádoucnější než samotné fyzické zlato, jak jsme to teď četli v tom žalmu 19. Je to ta Boží moudrá rada. Tak si nechme radit, ale buďme i těmi moudrými rádci, ale i žijme tak, aby náš život se nechával proměňovat tím Božím slovem, aby jsme nebyli pouze nějakým potrubím, ale sami, aby jsme sami žili pod tou radou Boží na jeho slávu a na jeho chválu v Pánu Ježíši Kristu. Amen.

Orka vpřed, hezky. Tyjo, co to je tady? No to neznám. Tady to je nějaký plot, nebo... No kam jsme se to my dostali? Orko, my jsme zabloudili. No teda. No kde my jsme to odbočili, já vůbec nevím. Tak to je pěkný. A teď fouká ten hrozný vítr. No, tak já teď vůbec nevím, kde jsme. Co budem dělat? Tak já vůbec nevím, jak se mám já zorientovat. No já vůbec nevím, jaký ti mám dát povel, děvče, protože tyjo. Pane Ježíši, tak je to prosím tě asi na tobě. My jsme zabloudili s tím mým vodícím psem. Prosím tě, vyveď nás domů. Já přes ten vítr vůbec nejsem schopná zjistit ten směr. Prosím tě, doveď nás. Doveď nás. Orka, zpět. Otoč se. Dobrý. No, hodná. A vyveď paničku domů. Pojď.

bych vám chtěl v krátkosti říct nějak svoje svědectví. A já jsem teda z Karlových Varů, je mi 33 let a do svých 11 let jsem prožíval úplně normální dětství. Rodiče spolu žili, mám ještě starší sestru a prožíval jsem lásku a pokoj. Ve škole jsem neměl problémy ani co se týče učení, ani chování. A přišla revoluce a můj otec si našel zaměstnání, kde by měl docela slušný peníze. A on měl vždycky kladný vztah k alkoholu, ale dá se říct, že vlastně díky penězům to nemohl nějak živit. A teď vlastně díky tomu, že měl práci, kde měl dostatek peněz a mohl dávat peníze domů, ale se nechávat na stranu pro sebe, tak hodně začal pít. A on když pil, tak byl hodně agresivní a přicházel domů prostě a doma byla atmosféra strachu, kdy napadal moji mámu, napadal mě, napadal sestru a vyhrožoval nám, že nás zabije a takovýhle věci. A vlastně mně se najednou v tu chvíli rozpadl úplně takový ten svět, který jsem žil s těma dětskýma očima, že jsem viděl všechno v takový tý růžový a nádherný podobě, vztahy v rodině byly super a najednou prostě se všechno rozbilo, naši se rozvedli a co bylo ale nejhorší, že vlastně veškerý vztahy v rodině, který jsem měl, tak se rozpadly díky tomu, protože máminy strana i táty strana prostě na sebe házeli veškerou špínu, kdo za ten rozvod může a prostě jak je, tak to většinou tak bývá, tak odnesou to děti. Moje starší sestra ta odešla v téže stejné době z domu, jí bylo asi 16 let, takže nevím, jestli to nějak postihlo, to jsem ještě neměl možnost s ním mluvit, ale já jsem to prostě cítil hrozně moc a cítil jsem najednou prostě, že jsem hrozně sám, že moje máma by mě uživila, aby jsme mohli žít nějaký smysluplný život. Tak chodila od rána do večera do práce a vlastně dá se říct, že mě vychovávala ulice a já pocházím z Karlových Varů, kde drogy byly vždycky celkem vážný problém a našel jsem si partu lidí, kde jsem najednou cítil prostě zájem, který mě přijmuli mezi sebe a ta parta lidí ale se snažila prostě ve druhých lidech vyvolávat strach a vyhrožovala prostě a budila jakoby násilí a takovýhle věci a další stránka byla to, že brala drogy a tak já jsem asi ve 14 letech začal s alkoholem, s cigaretama a s marihuánou a pervitinem a dá se říct, že ještě dokončil jsem základní školu, dokončil jsem i učňák a stál jsem na rozcestí, mi bylo asi 19 let a nevěděl jsem ale co dál. Jako. Já jsem zjistil, že některý říkali Honza, život mi nedával smysl, já jsem si nedokázal představit, že dokážu normálně fungovat ve společnosti, protože jsem nevěřil v lásku s tím zraněním z dětství a myslel jsem, že prostě jediný, co mě může nějak v životě k něčemu dotáhnout nebo dosáhnout, tak můžu jedině tím, že prostě, že se dám na stranu ďábla, no. A tak jsem začal brát drogy, začal jsem brát heroin asi ve svých 20 letech a prostě vynechám to období, který bylo potom asi těch 12 let, který se prostě skládalo z toho, že přesně jak říkal Honza, ráno jsem vstal prostě a mou jedinou náplní toho dne bylo prostě ukrást co nejvíc ze zboží a prodat to, abych měl na svoji závislost. Denně jsem spotřeboval 2 až 3 tisíce korun na to a žil jsem na ulici 7 let a najednou přišel takový zlom a já jsem se celkem úspěšně furt vyhýbal nějak vězení a ve 32 letech prostě došlo i na mě a teď jsem stál prostě před rozhodnutím, co dál a po 5 letech vlastně, co jsem neviděl ani svoji mámu, co mi potkal, když jsem se vrátil zpátky do Karlových Varů a viděl jsem, že ona byla vždycky na mě vázaná právě díky tomu rozvodu a vlastně tím, že viděla, že můj život prostě se ničím a ničím vlastně věci okolo sebe, tak se přestala starat i o sebe a ona měla rakovinu prsu a nechala to rozpět do stádia, kdy umírala. A já jsem přišel a teď jsem viděl, že moje maminka umírá, moje přítelkyně, s kterou jsem žil a kterou jsem miloval, díky drogám vlastně ten vztah se taky rozpadal a byl jsem před nástupem do vězení a říkal jsem si, tak to je prostě konec, teď je mi 32, prostě ujel mi vlak, život nemá smysl. Tak půjdu do toho vězení, tam se naučím ještě nějaký horší věci, prostě vlezu ven a prostě nějak dožiju. Ale ne, taky vnitřní hlas vevnitř mi stále říkal, ale to není to, proč jsem tě povolal, proč jsi se narodil, to není smysl života, ničit sebe a ničit lidi okolo sebe. A já říkám, co to je? No a teď najednou po 2 týdnech přišla moje přítelkyně, s kterou jsem vlastně, ten vztah se rozbil, já jsem ho považoval za ukončený, a ona přišla za mnou na skvot, což je vlastně brak, takový pro bezdomovce, a začala mi z ničeho nic vyprávět o Ježíši Kristu a že uvěřila, já jsem viděl obrovský pokoj a radost ve očích, který předtím neměla, přestala brát drogy, přestala kouřit cigarety a projevila o mě zájem a lásku a ochotu mi pomoci a já kvůli tomu, že jsem jí hrozně předtím ubližoval, jsem to nechápal, ale hrozně mě to vzalo za srdce a prostě první ale můj dojem, který jsem měl, tak že jsem měl strach, že přišla do nějaký sekty a že ta sekta jí chce ode mě vzít a tak ona říkala, abych sníčil do toho shromáždění, tak jsem tam šel jenom díky tomu, protože jsem chtěl vidět, co to je za lidi a abych jim řekl, aby jí nechali bejt. No a přišel jsem do toho shromáždění a vlastně v Karlových Varech tam je hodně Rusů a Ukrajinců, to víte, a já jsem přišel vlastně do shromáždění, moje přítelkyně teda je Ukrajinka a
jsem přišel do toho shromáždění a tam vlastně byl jediný člověk, který mluvil česky a bylo tam asi 7 nebo 8 národností, dá se říct taková skupinka na shromáždění, asi 25 lidí. A já jsem si vzpomněl právě na to tak, jak říkal bratr kazatel, že vlastně teď, jak se všichni začali modlit, každý v jiném jazyce, tak jsem prožíval najednou prostě obrovský zájem a lásku a takový pokoj, který jsem v srdci celý život neměl. Já jsem prožíval stále strach a úzkosti a vlastně díky tomu jsem se snažil ventilovat, nebo zbránil jsem se tím, že jsem byl jakoby agresivní vůči okolí a teď jsem najednou prožil prostě takovou úlevu v srdci, že prostě že už takový být nemusím, že můžu prokazovat lásku, že můžu ukázat lidem svoje slabosti a nemusím se bát a hlavně, co mě prostě v tu chvíli nejvíc taky dostalo, to bylo to, že vlastně lidi, kteří z mýho pohledu vlastně byli to většinou lidi, kteří pracovali v bankách, lidi, kteří měli rodiny a já, člověk, který jsem žil 7 let na ulici a cítil jsem od těch lidí zájem o to mi pomoci, tak jsem si říkal, to není možný přece, teď takovýhle lidi by přece o mě neopřeli ani kolo, jak se říká, a teď najednou vidím prostě zájem a chtějí mi pomoct. No a přišel nástup teda do vězení a během toho vlastně já jsem dostal trest asi 2 roky, tak po 38 dnech přišla amnestie minulý rok a pustili mě na amnestie ven. A když spousta lidí prostě, vždycky když se bavím s lidma ze zboru, tak říkají, že na amnestie mají svůj názor a určitě jako hodně lidí, kteří pustili ven, tak zase páchali trestnou činnost a vrátili se. Tak já věřím tomu, že to bylo boží vůle a boží vedení pro můj život k tomu, abych prostě mohl prohlubat svůj vztah s Kristem a už během vězení, kdy jsme lidi z církve psali dopisy a starali se o mě a byli se mnou v kontaktu a pak se starali o moji maminku, tak jsem prostě cítil, že prostě chci žít s Bohem a tak jsem se modlil ve vězení, četl jsem Bibli a najednou jsem vlastně prožíval i takový pokoj, protože já jsem si říkal, že se svojí povahou tam budu mít neustále nějaký problémy s někým, ale naštěstí já jsem se právě v těch situacích pokořoval a to jenom díky Bohu, protože jsem věděl, že nemusím druhý lidi prostě napadat nebo se půjdu něčemu bránit, ale že můžu prostě jim ukazovat svou lásku, ať už ten člověk je jakýkoliv. A já jsem teda prošel v krátkosti tím vězením a vyšel jsem ven a teď jsem si říkal prostě co dál a tak jsem hned kontaktoval sestru vlastně shodou okolností, je to snoubenka Marka Honzíka, která vlastně mě přivedla i mojí přítelkyně ke Kristu a do církve a hlavně je to milost boží teda samozřejmě. A tak jsem teda se rozhodl prostě, že jsem ji kontaktoval, přišel jsem tam do církve a dala mi adresu nebo vůbec kontakt na Teen Challenge. Já jsem během 2 týdnů si vřídil veškerý doklady, který jsem předtím neměl 7 let. Nastoupil jsem do programu minulý rok v lednu, to bylo na konci. A prožíval jsem hodně podobné pocity, co Honza, když jsem přišel do programu vlastně prostředí lidí, který neznám, spousta cizích lidí. Já jsem byl dost samotář, prostě pak jsem si vybíral prostě lidi, s kterým jsem se otevíral, nebo s kterýma jsem komunikoval, a teď najednou prostě jsem mezi těma lidma tam byl, mezi nima jsem spal, ale cítil jsem asi po týdnu prostě jsem měl pocit, že ty lidi všichni znám, prostě, že to je moje rodina a bylo to právě tím, že tam opravdu je boží duch v tom domě a i když je tam spousta kluků rozbitých prostě z drogové minulosti a vůbec ze vztahových problémů a nevím z čeho ještě, tak je tam prostě láska a radost a člověk nepotřebuje ani žádný prášky k tomu, aby vyšel z abstinenčních příznaků a z abstinencí a opravdu Bůh je prostě Bůh je ten největší lék a ta největší radost, která v mém životě je. A já jsem teda prošel tím programem, ten program není jednoduchý, jak už tady Honza říkal, já jsem to měl na rok a půl a během toho roku a půl jsem si prožil chvíle, kdy jsem byl zbalený a chtěl jsem odejít, ale najednou jsem si uvědomil prostě, že vlastně odcházím, ale a odcházím vlastně od Pána, protože venku mě nic dobrýho nečekalo, neměl jsem kam jít. A tak prostě ten program je o tom, že člověk opravdu nachází prostě a uvědomuje si prostě díky Bohu, kde jsou jeho slabiny a Bůh mě pomáhá uzdravovat i skrze to vyučování, skrze autority a skrze pastoraci, protože k nám každý týden chodí pastor naší církve a baví se s námi a věci řešíme prostě hlavně na základě písma a Bible a já jsem hrozně rád, že jsem ten program dokončil a je to opravdu boží milost a rozhodl jsem se prostě, že chci sloužit Bohu a že prostě u Pána chci zůstat, že nechci žít už život jenom pro sebe, jak jsem ho žil v minulosti, ale že prostě veškerou svoji energii a sílu, kterou od Pána mám, chci využít k tomu, abych mohl pomáhat druhým lidem a cítím prostě, že moje služba je v tom, že budu pomáhat lidem, kteří byli ve stejných problémech jako já a jsem teď vlastně v tom následném programu, jak tady říkal Honza, v tom internshipu a vyučuju se na pracovníka. Chtěl bych vám poděkovat, že
že vás mohu znát, opravdu jsem rád za každého člověka, i když naše svědectví jsou taková hodně kontroverzní a vlastně je tam vidět ten rozdíl mezi tím minulým životem a tím, co pro nás udělal Bůh, tak já jsem rád za každého člověka, za každý v uvozovkách obyčejného člověka, který, jako jste třeba vy, který prostě Boha mohl poznat a že je prostě s ním a že vám Bůh dá pokoj do vašich srdcí.

Zvířata a lidé mají traumata. Trauma je vlastně nějaký úraz nebo zranění. Může být rázu tělesného, ale i duševního. To, že někomu chybí noha po havárii, je viditelné, ale komu chybí kus duše, nebo je v něm nějak zmrzačená, tak to už není tak dobře vidět. To se člověk musí naučit vidět. Zůstane to člověkům a zvířatům po nějakém ošklivém zážitku. A když se blíží podobná situace, tak ten člověk má to trauma a prožívá si ty ošklivé pocity znovu a znovu. Podvědomně se bojí takových situací a snaží se jim vyhnout. U člověka je to ještě o to horší, že když o nich už jen mluví, stále si je opakuje ve stejné intenzitě. Takže když má někdo trauma z neodpuštění, mluví o tom a tu situaci, kdy mu někdo ublížil a ukřivdil, si přehrává stokrát. A kdykoliv, kdy o tom začne mluvit, ta intenzita zážitku může být skoro stejná. Někdo může mít trauma z ošklivých vztahů, když se s někým popral a zpravidla tehdy, když ve škole prohrál, nebo z toho, že se mu vysmívali, že je buď moc tlustý, nebo moc tenký, nebo moc krátký, nebo zas moc dlouhý, nebo moc hloupý a nešikovný ve srovnání s ostatními. Děti mohou mít celoživotní trauma z rozvodu rodičů, z alkoholismu rodičů, dokonce z nevšímavosti nebo křiku, jakožto výchovného prostředku, mohou být takzvaně zakřiknuté. I děti umí být velmi ošklivé vůči druhým dětem, když se mezi nimi najde někdo, kdo trochu vybočuje z řady. Trauma může mít dítě i z křiku, když na něj někdo křičí a ono se bojí a neví, co s tím má dělat. A tehdy to dítě uteče z domu, i když se mu jinak doma líbí. Ale nesnáší ten křik, který ho vnitřně ubíjí. A dospělí? Ti mají, panečku, traumat. A mají je všelijak poschovávané za své silné stránky, kterými to všechno přebíjí. A když se kořeny těch traumat nevyřeší, tak si je dokážou nést sebou celý svůj život. Kvůli nim se stanou třeba i velmi zlí, krutí a sadističtí a mstiví jedinci. Nebo zase ukřivdění, ubolení a kritičtí jedinci, které žene touha vyniknout a vyrovnat se ostatním. Dokonce i věřící lidé můžou mít svoje traumata, když se zklamou ve věřících lidech, kteří jim nějak ublížili. Nebo můžou mít traumata i z toho, že se

na ně kladou nesplnitelné podmínky, jakási vysoká duchovní cesta a oni se v tom cítí tak, že nikdy nebudou ti dostateční a dobří. A když mají vedle sebe někoho, kdo neumí ocenit alespoň jejich dobré pokusy, mohou mít trauma z toho, že nejsou milovaní a přijatí takoví, jací jsou. V Bibli se říká, že je několik věcí, které země nemůže vystát, a jedna z nich je nemilovaná žena. Ona dělá všechno, co má. Vaří, pere, uklízí, vychovává tomu muži děti, ale když má vedle sebe tvrdého muže, který má místo srdce balvan, tak se ten muž chová jako balvan. A není divu, že ona se potom cítí nemilovaná, protože ať dělá, co dělá, nic není dobře. Taková traumata kolem sebe šíří perfekcionisté, narcisté a taky někdy jen velmi pyšní lidé. I duchovně pyšní lidé na svoji duchovnost a cestu. A vy se vedle nich vždycky cítíte jako ti nedostateční. Může to nečistým způsobem protchnout jejich službu, kázání a vyučování. Trpěli tím syndromem třeba farizeové a zákonníci. Podívej se, jak mysleli farizeové o obyčejných lidech. To je Ján 7. kapitola, verše 47 až 49. Farizeové jim řekli, i vy jste se dali svést. Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů, jen tahle chátra, která nezná zákon, kletba na ně. A tak oni pro svou pýchu a pro svoji znalost zákona, dodržování pravidel jimi samými, pohrdali lidmi, kterým měli sloužit, a dokonce jim zlořečili. A musí to být strašné, když si někdo postaví svoji identitu na tom, že je lepší než ti ostatní, takže se víc modlí, víc slouží Bohu, víc zná jeho slovo, a když svá nevyřešená traumata a komplexy přebije jakousi vysokou duchovností, takový člověk za sebou nezanechá obdělanou vinici Pánovu, ale může se stát, že za sebou zanechá malý hřbitov. Vedle extrémně šikovných lidí, kteří to dávají celému okolí najevo, se cítíte být nešikovní, protože oni vám to neustále nějak ironicky dávají poznat. Nebo se s vámi prostě nebaví, protože jim ani nestojíte za to. Oni si raději k sobě vyberou sobě rovné, ty nejšikovnější z nejšikovnějších a nejloajálnější z loajálních, aby mohli zářit uprostřed své elity. A když je někdo stížený tím traumatem, tak dokonce vedle takového člověka mívá úplné zkraty. Začnou mu padat věci z rukou, dělá ještě mnohem víc chyb, než by chtěl, strašně se bojí toho selhání a těch komentářů těch pyšných lidí. A může to tak fungovat jak na tělesné, tak duševní, ba i na duchovní úrovni. Ve světě existuje mnoho psychologických technik, jak se s těmi traumaty vyrovnat, ale často vedou člověka k tomu, aby se z něj stal stejně pyšný tvor, jako jsou ti, kterým se má vyrovnat. A pak to mezi nimi jiskří dvojnásob. Asi jediný bezpečný způsob je přinést svoje traumata k Ježíši. Otevřít je až do těch pohnutek, kdy a kde to začalo. Vytrhat ty kořínky, aby ten plevel v duši znovu nevzešel a nezačal trápit v myšlenkách. A s tím je potřebný jakýsi proces uzdravení. Jestli někdo dobře vidí i dobře schovaná traumata, je to Pán Ježíš.
Podívej se, jak on se blížil k postiženým lidem, kteří byli jiní. Jak uzdraví v sobotu v synagoze ženu, která byla schrbená 18 let. To je Lukáš, 13. kapitola, 11. až 16. verš. Byla tam žena, která byla stižena nemocí už 18 let. Byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci. Vložil na ní ruce, ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Avšak představený synagogy, pobouřený tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl zástupu, je 6 dní, kdy se má pracovat, v těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni, ale ne v den sobotní. Na to pán odpověděl, pokrytci, neodvazuje každý z vás v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel Satan spoutanou po 18 let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní? A když si představím, že té ženě mohlo být kolem 40 let, že když dospívala a její tělo bylo v největším vývinu, tak byli doma třeba velmi chudí, neměli na dobré jídlo. Ona tím trpěla, už to nebyla obyčejná skolioza, prostě se začala hrbit, protože jí chyběly živiny. A pak jí ještě někdo řekl, aby se nehrbila. A ona měla trauma z toho, že jí to nejde narovnat se. A pak dospěla, byla sice krásná, ale hrbatá. Kdo si vezme hrbatou? Jedině tak nějaký chudák, který je sám hrbatý, ale ani ten hrbatý pro ní nepřišel, a tak byla sama. Upnula se k Bohu, byla ráda v té synagoze a poslouchala tam každou sobotu Boží slovo. Modlila se za uzdravení a ono se to nestalo. A jako hrbatá nemohla jít ani do chrámu, kam nemohli různě tělesně poškození. A když šla vesnicí, tak se mohla najít i parta zlých kluků, kteří ji obíhali a posmívali se jí, a ona v sobě musela dusit vztek. A nejraději by si pustila pusu na špacír a něco by jim od plic řekla, ale bála se, že by to mohlo dopadnout tak, jako když prorok Elíša se rozhněval na ty kluky, kteří se mu posmívali, že je plešatý. A potom vyběhly dvě medvědice a roztrhali ty chlapce. A ona se bála, aby kvůli tomu svému postižení nezačala zlořečit lidem, nebo dokonce Bohu. A pán Ježíš ji nejen uzdravil tělesně, ale dal jí tu důstojnost, kterou ji upírali lidé. Ona se necítila být Abrahamovou dcerou. Ona se cítila být nepovedeným zmetkem, který nikdo nechce. A jak si nesla v sobě ta traumata? Ohýbala se pod nimi čím dál tím víc. Co vidí tak asi hrbatý člověk? Jedině sám sebe a černou zem, na kterou se dívá. On se neumí zpříma podívat lidem do očí, cítí se být někým menším, než jsou ti ostatní. A když Ježíš uzdravil, tak se poprvé napřímila a začala oslavovat Boha. Hrozné trauma bylo pryč. A co viděla? Dívala se Ježíši do tváře. Byl tak dobrý. On se jí nesmál, že je hrbatá. On to řekl všem, že je Abrahamova dcera. A Ježíš ji nejenom fyzicky uzdravil, ale vysvobodil její duši od těch traumat a řekl to nahlas, že byla trápená tím zlým 18 let. Děvčata kolem ní se vdávala. Jí mezi tím tikaly biologické hodiny a měla vlastně zkažený celý život.
Možná, že už byla na hraně toho obrátit se proti Bohu a začít mu vyčítat, proč ji takovou stvořil. Ale nikdy to neudělala, ačkoliv jí ten zlík tomu pobízel. A Ježíš tam především řekl, že je svobodná. Vyhlásil to a bylo to pryč. A našli bychom takových příběhů v Biblii hodně, ve starém i v novém zákoně, kde se Bůh dotkl letitých traumat lidí a uzdravil je. A to je vám zvláštní. Když vám Bůh pomůže z nějakého traumatu, ať už na jeho pozadí byl nějaký hřích, nebo jste se do toho dostali úplně nevinně, tak si začnete všímat lidí, kteří mají nějaká traumata. Prostě s nimi cítíte. Už nemáte srdce jako balvan. Už vidíte, že je někdo nemilovaný a nepřijatý. A tak mu tu boží lásku, která se přes vás převalila jako jedna velká vlna, očistila vás a uzdravila, tak mu tu boží lásku chcete přinést, aby to měl taky. A chcete ho pozvat docela jednoduchým způsobem. Pojď dnes k Pánu Ježíši. On jediný z tebe dokáže sejmout tvoje hříchy i tvoje traumata. Nenos to na sobě, aby se zhrbil až k zemi pod tou tíhou. On to sejme. On je ten beránek boží, který to sejme a nejenom odpustí. Tak to byl úvod. Ptáte se už asi, jak tohle všechno souvisí se zvířaty a třeba s kočkou Vendulou? Ona má nejméně dvě traumata. Ani za jedno z nich nemůže tím, že by něco provedla. Když jsme jí kdysi před 6 lety dali poprvé na půdu, byla to rozlehlá půda a jí se tam náramně líbilo, protože najednou to bylo její království, nikdo jiný tam nesměl a mohla si tam v klidu chytat myši. Ale když se chtěla vrátit domů, dveře na půdu byly zavřené a tak prolezla podbitím do okapu a tím okapem potom šla 3,5 metru nad zemí velmi opatrně. Prolezla pod tím zábradlím balkónu po asi 20-metrové strastiplné cestě, hodné provazochodce v cirkusu, postavila se u balkonových dveří a prosila, abychom ji pustili domů. Jenže na dně toho okapu se usadil černý mour z komínů a splavený prach ze střechy. A to na bílé kočce, která má bílé packy, úplně bílý podvozek a bílý čumáček, bylo na první pohled docela patrné. I ona věděla, že je něco špatně a než jsme stihli zavřít dveře do obyváku, proběhla tam a dělala za sebou nádherné, pravidelné stopy. A když se nám povedlo ji odchytit, dali jsme ji do vany. A tehdy začal zápas. Netušil jsem do té doby, jakou sílu má v sobě ani neroční kočka. Držel jsem ji oběma rukama a maminka ji namydlila a spláchnula, tedy spláchnula ty mydlinky. Ale kočka si asi myslela, že splachujeme jí. Naříkala a chtěla se vysmeknout, ale my jsme nepřestali, dokud nebyla čistá. A potom na ní padla obrovská osuška, najednou byla ve tmě a osuška zase vypila všechnu vodu, kterou byla nasáklá. Potom jsme ji dali v kuchyni pod stůl na koberec a přesvědčovali jsme ji, že se nestalo nic mimořádného, že ji máme stále rádi. Ale vzniklo jedno trauma. Podnes ji nemůžeme vzít do náručí a vejít s ní do koupelny začne utíkat. Nemá ráda zvuk puštěné vody. Sprchu chápe jako strašnou zbraň proti kočkám. Po 6 letech se to trochu zlepšilo, už ví, že to očištění je nutné, aby s námi mohla zůstat doma, ale hrozně u toho trpí, když se jí jen otírají tlapky. To si kleknu k ní, vezmu mokrý hadřík, kočku sevřu pevně mezi koleny
a začnu jí čistit přední dvě tlapky. Ona se mne snaží přesvědčit, že má jen dvě. Ale já umím počítat, na rozdíl od kočky. Kočku otočím, sevřu ji mezi koleny a čistím zadní packy. Ona to čištění bytostně nesnáší, ale když to skončí, už za minutu se tře o svého člověka a děkuje, že to nemuselo skončit ve vaně se sprchou, že stačilo otřít packy. A taky děkuje za to, že může být doma, že není prohlášena za nečistou a vykázána kamsi do dílny. Zaplaví tak na půl hodiny vděčnost vůči všem členům domácnosti. Máš to podobně vůči Ježíši, když ti odpustí nějaký hřích a je to najednou v tobě čisté? Tak to je dobře. Tím se buduje ten vztah. A pak má ta kočka ještě druhé trauma. Mívá ošklivé sny. Ona totiž pochází z rodiny, kde ji moc nechtěli. Domácí vlčák si ji nosil jako plyšovou hračku a nemohla s tím nic dělat. Emigrovat nebylo kam. Když nám ji majitelé předávali, ještě na dvoře se po ní ten vlčák díval tak zálibně. Proč mu ji bereme? A ona byla zase celkem ráda, že může konečně vypadnout z toho domu, kde nikdy neví, na čem je. Jednak tam měli koček dost a jednak být uslintanou hračkou nějakého psa není žádná výhra, když vás nosí z místa na místo a pohazuje si s vámi. Přivezli jsme tu kočku domů a když zjistila, že máme doma jezevčíka, tak pravila, to snad ne. A tak jsme museli toho psa odnést, abychom nevyrobili třetí trauma z neustále přítomných obtěžujících psů, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva a kočky mají jenom na hraní. Po čase se u nás uklidnila a udomácnila. Našla si svoje místa, svoje škrabadlo, svůj kočičí záchod, zjistili jsme, že je velmi pořádná, čistotná. Velmi mírná a taky poslušná. Lidi, ta kočka má tak krásnou povahu, poslouchá pokyny na poprvé, no někdy na podruhé, ale poslouchá. A taky jsme zjistili, že je velmi bázlivá, nesnáší křik a vzrušená slova. A to se u nás nekřičí. Ale když bylo potřeba ji napomenout, trochu jsem zvýšil hlas. Ona vůbec nevěděla, co s tím má dělat. Začala se schovávat. Po zlém to s ní prostě nejde, protože ona se pak cítí být nepřijatá a utíkala by od nás. Je to takový dar od Boha, sloužící k našemu posvěcení. A pak to začalo. Kočka spí normálně tak, 16 hodin denně. V noci bychom na to nepřišli, ale když spala ve dne, tak se třeba po půl hodině tvrdého spánku probudila a začala naříkat. Jako kdyby nevěděla, kde je. A pochopili jsme, že jí nic nebolí, že to není nemoc, že se jí prostě jenom něco zdálo. Myslím si, že se jí zdál ten vlčák. A tehdy ona začne zoufale mňoukat a hledá místo k úkrytu. A tehdy nemá ráda otevřený prostor. Musíme vzít nějakou starou deku, ona si do ní zaleze. A pak ji přes tu deku pohladíme a ujistíme, že se nic nestalo, že se jí to jenom zdálo. Tak to trvá minutu nebo dvě. Ona se uklidní, mluvíme na ní a ona tomu rozumí. Řeknu jí třeba, neboj se, Vendulko, jsi doma. My jsme doma, Pán Ježíš tě chrání, neboj se. A zase ji pohladíme. A ona začne příst, protože si uvědomí, že to byl jen sen. A pod tou dekou zůstane třeba 10 minut a přede tak hlasitě, že máme obavy, aby se jí ten předoucí motorek nezadřel. A potom si zase vyleze ven a většinou spokojeně usne a dospí to.
Ten zlý sen se opakuje nejméně jednou týdně. Ale když venku narazí na nějakého zlého kocoura, tak už se jí nezdá ten vlčák, to se jí zdá ten zlý kocour. A tehdy je to třeba dvakrát týdně, když se probudí a hledá to bezpečné místo. Vyprávěl jsem jí dokonce o nebi, že tam už nic takového nebude, že tam nebude ani strach, ani zlá zvířata. A ani já sám si nedokážu nebe moc dobře představit, natož kočka. Ona to má spíše spojené s tím, že my jsme na ní hodní. Zvířata potřebují spíše kus Božího království tady na zemi, než něco abstraktního. A lidé s traumaty také potřebují spíše kus Božího království na zemi, aby se to v nich uzdravilo, než něco abstraktního. A tak my, kteří jsme z takových traumat vyšli a vyšli jsme ze svých hříchů a máme Pána Ježíše v srdci, tak jsme tu od toho, abychom kus Božího království udělali tady na zemi, kde platí stejná pravidla jako v nebi, kde se s lidmi a se zvířaty jedná jako v nebi, kde je bezpečí a bezvýhradné přijetí, i když se zrovna neplní všechny podmínky, které by měl člověk plnit, protože toho ještě není schopen a třeba ani nikdy nebude. A tak máme rádi své kočky, i když delší dobu nepřinesou myši, nebo zase potom omylem přinesou nějakého ptáčka ze zahrady. Když jsem byl velmi nemocný se zády, tak mi Vendulka přinesla ze zahrady síkorku. Položila ji v kuchyni a zálibně se na mě dívala a předla. A já jsem ji musel pochválit. Ona to prostě vyhodnotila tak, že sotva lezu a nic si nedokážu ulovit a vývar z opeřenců prý velmi pomáhá nemocným postavit je znovu na nohy. Tak jsem se nad ní ustrnul a pochválil ji. Jak ta vám byla šťastná. A máme rádi i svá štěňata, i když je chytí amok a v zápalu boje si to rozdají s našimi bačkorami a ejhle, najednou nejsou bačkory dvě, ale jejich šest malých. Neznamená to ale, že jim to budeme tolerovat i v dospělosti. Nějaké hranice se nastavit musí. A když se vám vrací zablácené zvířátko zvenku v době předjaří, kdy prostě není možné, aby neprošlo nějakou kaluží a blátem, tak se nepostavíte výhružně do dveří a neukážete na ně prstem se slovy: podívej se na sebe, jak vypadáš, dej se do pořádku, očisti se, odbahni se, vyčeš si kožich, tady máš kartáč a kýbl s varou. A dokud nepřijdeš v pořádku, nesmíš domů. To jim prostě neuděláme. Neuděláme to ani našim dětem, když se vrací ze stejných kaluží a ze stejného bláta, i když na rozdíl od zvířat, která se jim snaží vyhnout, naše děti to vezmou středem a dvakrát tam a zpět. Prostě je vtáhneme dovnitř, odbahníme, očistíme, zahřejeme a až následně vysvětlíme, jak je moudré vyhýbat se kalužím a blátu. Ale vtáhneme je dovnitř, protože jsou naše. A Ježíš to tak dělá s každým hříšníkem. Nedá mu ven za dveře kbelík s vodou a kartáč, aby se očistil, a dokud není čistý, že k němu nesmí. Ježíš vám prokáže tu milost, že vás očistí, vtáhne vás dovnitř do své blízkosti, abyste venku v tom studeném světě neumrzli úplně. A pak s vámi začne hovořit. A jeho láska způsobí to, že se u něj cítíte doma, přijatí, bez traumat z dalšího očišťování, bez ošklivých snů, kdy se za vámi táhne vaše minulost, bez hříchů, které vás neustále pronásledují. To dělá Ježíš s každým, kdo k němu přijde. Ježíš totiž řekl: kdo ke mně přijde,
toho nevyženu ven. A když to konečně zakusíte, chcete být jako Ježíš. Začnete se tak chovat ke svým lidem i ke svým domácím zvířatům. Dáte jim bezpodmínečnou lásku a bezvýhradné přijetí. A tam se tak mohou uzdravit ta traumata.

0: Amen, pravím vám, cokoliv ste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mne ste učinili. Amen. Boží slovo pro dnešní chvíli, milé sestry, milí bratři, vybírám z prvního listu apoštola Pavla ke Korinským 13. kapitoli, verš 4. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Požehnej, drahý pane, i tuto chvíli pro každého z nás. Děkujeme za tvé slovo. Amen. Já teď poprosím všechny děti, které tady jsou, aby odešli na svůj program na nedělní besídku. Všechny děti jsou srdečně zvány nahoru na nedělní besídku. Menší děti jsou naproti na balkóně, větší děti jsou ve druhém patře už. V prvním patře bydlíme my. Tam teď je zamčeno. Milé sestry a milí bratři, milí přátelé, vážení hosté, kteří jste dnes dorazili do našeho sboru, milí posluchači, kteří nás posloucháte po internetu, vážení diváci, kteří nás sledujete v přímém přenosu. Dovolte mi, abych na počátek vyjádřil poděkování všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh pobytu dorostu a mládeže v jižních Čechách. Děkuji všem, kteří zorganizovali, kteří se účastnili, kteří tam byli, šťastně se vrátili a prožili pěkný čas. Děkuji všem, kteří se v tomto týdnu zapojili do organizování a také samotné realizace příměstského tábora v našem sboru, tady v těchto prostorách. Hostili jsme tady 22 dětí, které přicházely od pondělka do pátku, od 8 hodin rána do 16 a měli tady program. Takže všem, kteří pracovali na všech frontách, upřímně děkuji. Pomalu se už vracíme do běhu skoro po prázdninách, ale je tomu tak. Příští neděli už budeme mít zahájení školního roku 2016-2017. Zároveň bych chtěl vyřídit pozdravy z evangelického sboru Českobratrské církve evangelické ze Strmilova, kde jsme letos po 17. byli. Je to malý sbor, to jsem vám už říkal, menší než je náš sbor, ale o to srdečné pozdravy posílají i do našeho sboru. Dnes pokračujeme dál v prvním listu Korinským, už ho studujeme delší dobu. A dnes jsme se dostali k lásce opět. Přejeme si často hodně lásky, zvlášť když posloucháme svatební přání, tak těch svatebních přáních je vedle toho všeho vždycky na prvním místě láska a hodně lásky. A my přejeme skutečnou lásku, která považuje právě svého partnera za přednějšího než sebe, lásku, která se neokouká, lásku, která vytrvá, lásku, která je den ode dne silnější. Kde najít takovou lásku? Dá se vůbec najít? A nebo kdo je dárcem takové lásky? A nebo vzorem pro nás? Následující verše, které jsme přečetli a které vlastně máte verš před sebou, první list Korinským 13.4. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Boží slovo nám dáva odpoveď na otázku, co je pravá láska. O lásce se opravdu mnoho píše, zpívá a s tímto tématem jsou spojené mnohé básně, ale láska to nejsou jenom polibky a objímání, ani krásná slova či líbezné melodie. Láska je v něčem jiném. Je v postojích, které máme vůči jiným, vůči svému partneru, vůči svým dětem, vůči rodičům, sousedům, kolegům a ostatním lidem kolem nás. Když čteme poctivě a upřímně tyto verše, tak musíme upřímně také odpovědět. Dokážeme to? Milovat takovou láskou? To je nad lidské síly. Největší láska, s jakou se můžeme mezi lidmi setkat, je bezesporu láska mateřská. Maminka opravdu dovede zcela nezištně bdít u lůžka svého nemocného dítěte. Maminky dovedou prožívat prohry v životě dětí, jejich vítězství, ze kterých zpravidla nemají vůbec nic. Jeden kazatel v jedné knize si tuto skutečnost mateřské lásky uvědomoval, když promoval na vysoké škole. Když končil vysokou školu a jeho pohled sklouzl do řad diváků, kde seděla mezi jinými jeho skromná a hodná maminka. Maminka plakala dojetím. Jeho slavnostní den byl pro ní velkou radostí, i když z toho kromě odříkání nikdy nic zvláštního neměla. A přece jeho maminka někdy ztratila trpělivost k němu a přestala být trpělivou a ten muž vyznává, že mnohdy právem. Když čteme tyto verše, když jsme se znovu podívali do 13. kapitoly apoštola Pavla v listu, prvním listu Korinským, tak můžeme dojít k jedinému závěru. Je jen jedno slovo, kterým lze zaměnit slovo láska v našem životě i v tomto oddíle. V tomto biblickém textu, aniž by ztratil svůj význam, je pouze jedno jméno, které splňuje požadavky opravdové lásky. A to jméno je Ježíš. Jen on je za všech okolností laskavý, jen on se nevychloubá, on není domýšlivý. Jen o něm platí to, co je psáno i v dalších verších. A přece apoštol Pavel tím ani v nejmenším nechce říci, abychom se stáhli, abychom vzdali své úsilí o opravdovou lásku. Naopak, v Pánu Ježíši Kristu můžeme právě to, co bychom sami nikdy nedokázali. On nás chce k tomu vést, on působí v našich životech svou mocí to, co sami nikdy nemůžeme. Jde o to, aby měl v našem životě to místo, kterému patří. Aby byl pánem našich životů. Dovolte mi, abych společně s vámi dnes přemýšlel nad čtyřmi vlastnostmi lásky, které platí do dnešního dne. A ty vlastnosti, když je teď budeme probírat, zkuste aplikovat na svůj život. Vraťme se teď na chvíli do svých rodin, vraťme se ke svým sousedům, přátelům, spolupracovníkům, spolužákům, A zkusme přemýšlet. Zdali pak tyto čtyři vlastnosti lásky, o kterých píše dnešní text, je pro nás obrovským povzbuzením. A zdali pak i my jsme pro druhé, s kterými žijeme, také povzbuzením. Tak to první. Láska je trpělivá. Učíme se trpělivosti. Celý život se učíme trpělivosti. Od útlého věku se učíme trpělivosti. Vzpomeňte na malé děti, když něco stavějí a když se jim to nedaří, tak do toho kopnou. A nebo to rozházejí. Vzpomeňte, když jsme byli menší a hráli jsme například Člověče nezlob se, zdali pak jsme se u toho skutečně nezlobili. Trpělivosti se učíme i v manželském životě. Opět cituji z jedné knihy jednoho kazatele, který o trpělivosti v manželském životě napsal toto. Kolikrát ti mám říkat, že pasta se mačká odzadu, přičím už na ženu z koupelny. Jen se podívej, kde jsi nechal zase ponožky, zní odpověď manželčina v podobném duchu. To nevíš, že ta linka na papíře je proto, aby se písmenka psala podle ní, kolikrát ti to mám opakovat, plesk. A následující pohlavek je tečkou za tímto pedagogickým projevem rozhořčeného rodiče. A tak bychom mohli určitě pokračovat s příklady trpělivosti každého z nás. Když spíš říkáme, já už jsem tak netrpělivý. Do společného soužití, do manželství si neseme i své takzvané návyky a kolik trpělivosti musí projevit partner s námi každý den znovu a znovu. A kolikrát se stane, že už mnohé věci nevydržíme a něco řekneme. Ale Ježíš Kristus takový není. On trpělivě odpouští znovu a znovu. V Matoušově evangeliu v 18. kapitole ve verších 21 až 22 máme napsáno. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší snad až sedmkrát? Ježíš mu na to odpověděl, pravím ti ne sedmkrát, ale až 77krát. Opravdová láska, jak nám ji ukazuje Ježíš Kristus, je láskou trpělivou. Chceme se učit trpělivosti. To druhé, láska je laskavá a dobrotivá. Jeden člověk vyprávěl o tom, že měl velice přísného otce, který to s dětmi myslel dobře, ale jeho tresty byly nepřiměřené tomu, co provedli. A tak otec jim se sestrou, když něco provedli, zakázal jejich oblíbenou činnost. Když něco provedli, nesměli jít na mládež do sboru. Ale měli přítele, který se vždy za ně šel k otci přimluvit. Nikdo ho tam neposílal. Nemusel jít, ale šel, protože je měl rád. Určitě ten mladý člověk, když šel orodovat za ty dva, tak si musel vyslechnout mnohé, protože byl svobodným člověkem, že tomu nerozumí jako svobodný a že nemá zkušenosti s výchovou dětí. Ale on šel se za ně přimluvit, všechno, co si měl vyslechnout, si vyslechl, protože opravdová láska je aktivní. Takový byl i náš Spasitel, který nás hledal a hledá stále každého člověka. Hledá každého z nás, koho ještě nenašel, kdo se mu nedal najít. Hledají vás, milí posluchači, vás, milí diváci. Ježíš Kristus stále hledá. Dokud jsme zde na zemi, máme zvláštní čas přijít k Ježíši Kristu. Dokud jsme zde na zemi. Dokud ještě žijeme. A apoštol Pavel v listu Římanům v 5. kapitole od verše 6. píše následující. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné, sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. To je skutečná láska. Laskavá, dobrotivá. Pro každého z nás. Třetí. Láska nezávidí. Závist se objevuje ve všech generacích. Možná byste mohli vyprávět desítky a desítky příběhů od svých dětí, ze svých zkušeností. Záviděli jsme už něco někomu. Nemusíte se hlásit. Určitě každý z nás něco záviděl. Závist se projevuje ve všech generacích. Je to skutečně nesmrtelná teta. To je závist. Působí obrovskou zkázu ve vztahu mezi lidmi. Jeden otec zjistil, že jeho syn je v mnoha ohledech bystřejší, šikovnější a chytřejší než on. Přiznal se, že to zpočátku nesl těžce. Byla zasažena jeho mužská ješitnost. Místo, aby se radoval z toho, že syn dokáže víc než on, tak mu záviděl. Když jsem to četl v té knize, tak jsem se zastavil a ihned jsem musel pochválit své dva syny, že jsou v mnoha věcech mnohem lepší než já. Já jsem nikdy nedostal sportovní vysvědčení. Z různých důvodů vám méně či více známých, anebo viditelných. A můj mladší syn dostal sportovní vysvědčení. Tak jsem ho musel za to pochválit. Starší syn je zběhlejší v počítačové technice. Potřebuji je. Já je využívám počítače jako vylepšené psací stroje. To je málo pro dnešní generaci. Já potřebuji, aby mi někdo poradil. Musel jsem uznat, že jsou, a nejenom mý synové, ale také moji žáci, přátelé, v mnohých oblastech lepší, než jsem já. A je třeba to uznat. A třeba to říct. A třeba je za to pochválit. A třeba na to reagovat dobře. Díky Pánu Bohu za to, jakou má trpělivost s náma i se mnou. Pán Ježíš reagoval jinak než ten otec z toho příběhu. Při poslední večeři řekl svým učedníkům Jan 14:12. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k otci. A ve třetím listě Janově, 3. kapitola, 4. verš, velice jsem se zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. Jan napsal Gájovi. Velice jsem se zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Opravdová láska se pozná tak, že lidem kolem nás nezávidíme jejich úspěchy, ale že se z nich upřímně radujeme a přejeme jim to nejlepší. A v manželství to platí dvakrát. Dovedu se radovat z úspěchu svého partnera, partnerky. On nebo ona je v něčem lepší než já. Dovedu se radovat z úspěchu svých dětí, které jsou lepší a mají větší úspěchy, než byly ty moje úspěchy. Dovedu se radovat z úspěchu svých sousedů nebo přátel. Dovedu se radovat s lidmi, kterým se po lidsku řečeno daří. Jakub 3.14. Máte-li však srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrosti a nelžete proti pravdě. Jakub 3.16. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. No to je pravda. Kde je závist a svárlivost, tam je zmatek. Tam se nic nedaří. Skutečná láska nezávidí. Čtvrté, poslední. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. My lidé se dovedeme vychloubat, být domýšliví. Vychloubání se a naduto jsou průvodními znaky jiné lidské vlastnosti, která je pravým opakem lásky, sobectví. Vychloubat se můžeme různě, svými dovednostmi ukázat jiným, jak jsou neschopní. Budeme opravovat jejich práci a dávat najevo, že nejlépe to dovedeme jenom a jenom my. To není opravdová láska. Láska povzbuzuje, nesráží. Jeden můj nezapomenutelný učitel, který dnes už je v penzi a který nás učil, jak učit děti a žije dnes v Irsku, píše knihy, nás vždycky učil jednu větu. Já vím, že vy to dovedete nejlépe. Ale přenechte to jiným. Dnes se tomu říká, delegujte to. Delegujte službu jiným. Nechte, ať oni vezmou odpovědnost. A vždycky opakoval, já vím, že vy to dokážete nejlépe. A usmíval se u toho. Díky Pánu Bohu, že se smíme takto pozbuzovat skutečnou láskou, která opravdu pozbuzuje a ne sráží. Učedník Petr, Evangelii Lukášově 22:33, řekl Kristu. Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Velká slova. Velká slova. A později ten stejný učedník. V Janově evangeliu 21:17 je napsáno. Zeptal se ho potřetí Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád? Odpověděl mu, pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Ježíš měl rád Petra stejně, když byl odhodlán jít s ním do vězení na smrt, ale měl ho stejně rád, když Krista třikrát zapřel. To je skutečná láska. Pán Ježíš nás skutečně miluje. Ježíš Kristus, vzor skutečné lásky, která se nevychloubá, není domýšlivá. Apoštolu Pavlovi velmi záleželo na tom, aby zbor v Korintu žil Božím slovem a každý den prožíval skutečnou Boží lásku mezi sebou navzájem. To není chvilková záležitost. To není záležitost našich citů, naší momentální nálady, našeho postoje, jak se ráno probudíme. To je jistota, kterou dává Ježíš Kristus a kterou přijímáme vírou, ale také je to škola. Škola lásky. Jedna autorka, sestra Marie Friedrichová, napsala knihu Malá škola lásky. Vždycky, když se s Marie Friedrichovou setkám, tak si na to vzpomenu. Letos jsme se viděli v květnu v Brně. Velice zajímavé čtení, praktické. Škola lásky. My vlastně všichni jsme ve škole. A ve škole se zpravidla za normálních okolností musí učit, poctivě učit. Bez poctivého učení to nepůjde, nic se nedá přeskočit. Tak jak apoštol Pavel chtěl, aby korinští skutečně žili Božím slovem, aby každý den prožívali skutečně Boží lásku i mezi sebou navzájem, tak nás Pán Ježíš dnes pozbuzuje. Nás, kteří jsme tady, náš sbor, i vás, milí posluchači, i vás, milí diváci. Matouš 11. kapitola, 2. část, 29. verše. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. To je nabídka pro každého z nás. Když je Kristus naším pánem, pak jsme ve škole lásky. Učíme se být trpělivými, laskavými, nezávidíme druhým, nevychloubáme se a nejsme domýšliví. Každý den máme novou příležitost ověřit si, jak jsme na tom právě s tou láskou. Ano, někdy zklameme. Každý z nás, i já. Nenajde se člověk, který by řekl, nikdy jsem nesklamal, nedotýká se mě to. Dotýká se nás to. Ale smíme, dokud jsme zde na zemi, ještě tuto lásku prožívat. Pavel v listu Koloským 4.5 napsal, jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Promiňte, že se vracím do školy. Ale pamatujete si ve škole na časové rozvrhy, kdy jsme něco psali? 45 minut máte na to. Často jsme slyšeli jako studenti. Potom na jiné škole jsme slyšeli, máte na to hodinu a půl čistého času. Pracujte. A čas běžel. 45 minut uběhlo a skončil čas svěřený. A bylo třeba odevzdat. Hodina a půl skončila, skončil čas svěřený a bylo třeba odevzdat. Jednejme moudře ve styku s okolním světem a využijme čas nám svěřený, protože i čas nám svěřený pro naše životy, pro naši službu, pro čas uvěřit Ježíši Kristu jednou skončí. A budeme muset odevzdat výsledek svého života. Každý z nás. Kéž bychom mohli odevzdat s radostí. Díky Ježíši Kristu, který za nás položil život a třetího dne vstal z mrtvých. Díky Boží lásce, která se nás znovu a znovu dotýká. Díky času milosti, který prožíváme. Díky i tomuto dni, který prožíváme. Kéž láska Ježíše Krista i v našich životech, i v našich vztazích, na různých úrovních je vidět pro povzbuzení mnohých, s kterými žijeme. Mnohokrát jsme říkali, že život není hra. Mnohokrát jsme opakovali, že život je neopakovatelný, že je jedinečný a že jednou ten čas svěřený skončí. Využijme je. Využijme ten čas nejlépe. Pro Ježíše Krista a také pro ty, kteří žijí vedle nás. Protože se jedná o věčnost. O věčnost v Božím království. Kéž Pán Bůh požehná nám všem, i vám, milí hosté, milí přátelé, milí posluchači, i vám, milí diváci. Amen.
1: Vážení poslucháči, slovom nám poslúžil Jiří Kaleta.

před 66 lety bloudil tímto městem mladý člověk. Nebylo mu ještě 20 a byl bezradný a prázdný ve svém srdci, ba může se říci skoro zoufalý, protože všechny ty věci, které nabízel tento svět, mu nepřinášely uspokojení a radost. A tím člověkem jsem byl já sám v textilní průmyslové škole a našel jsem místo zde v továrně Klazar, továrna na Koberce. Mým úkolem bylo vynalézat a navrhovat různé vzory na látky, na koberce, na záclony. A to bylo moje potěšení. Já jsem nikdy nebyl žádný veliký student. Moje známky na škole nebývaly zrovna ty nejlepší. Ale co mě Bůh dal, bylo, že jsem měl sklon k malování. A já jsem maloval rád. Já, co jsem přišel do Ameriky v roce 1971, tak jsem namaloval asi 140 obrazů. A ty jsou všechny rozdané mezi lidmi v armádě spásy. Pro mě to bylo potěšení a radost. Ale když jsem pracoval v té firmě, já jsem nenalezal pravé uspokojení ani v tom, protože já jsem přišel z nešťastného domova. Manželství mých rodičů bylo těžce rozhárané a to, co jsem zakoušel jako dítě a čeho jsem byl svědkem v mé vlastní rodině, to nebylo nic potěšujícího ani povzbuzujícího. A to mě připravilo o iluze do života. Já jsem vstupoval do života, nevěřil jsem, že bohatství přináší uspokojení. Moji rodiče byli dobře situovaní lidé. Nevěřil jsem ani, že nějaké zvláštní vzdělání může člověku dát plné uspokojení. A v manželství v to jsem vůbec nevěřil. Říkal jsem si, nač se ženit? Mít takové peklo, jako moji rodiče měli? No a tu jsem stál na křižovatce života tady v Brně a nevěděl jsem kudy kam. Samozřejmě, že jsem zkoušel ledacos. Já jsem šel třeba do divadla, nebo na koncert, nebo do biografu a nebylo ještě ani polovička, já už jsem odtamtať utek, protože ta hrozná prázdnota uvnitř mě zžírala. A bylo to 25. listopadu roku 1925, když jsem opustil svůj pokoj a pustil se do sichravého večera zde v tomto městě. Neviděl jsem kam jít, tak jsem šel bez cíle, až jsem přišel pod Špilberg. A tam vedla pěšinka takhle nahoru, listy padalo, tlelo, byla taková melancholická nálada i v té přírodě a v mém srdci také. A tak jsem právě se chystal, že půjdu nahoru tou pěšinkou. To jsem ale ještě nevěděl, že ta místa v noci bývají také místem všelijakých zlých věcí a neřestí. Neměl jsem potuchy, ale lákala mě ta melancholická, ta smutná pěšinka posypaná listím, které stále pomalu padalo dolů. Ale já jsem přišel k té pěšince a než jsem na ní vložil nohu, věřte si to nebo ne, já to cítím jako dnes, jako když mě zezadu někdo takhle položil ruce na ramena a otočil mě. Náhle jsem se otočil a cesta směřovala takovou úzkou uličkou kolem Panenské ulice na náměstí Svobody. Tam jsem nikdy nerad chodil. Tam bylo vždycky plno světel, byla tam tehdy stanoviště taxíku a plno lidí. To místo mě nikdy nelákalo. Ale přišel jsem tam v tento sichravý večer, poprchávalo a tam uprostřed náměstí pod tou Mariánskou sochou stáli tři lidé. Já jsem nikdy takové lidi neviděl. Bylo mi jejich srdci líto, protože jeden hrál na trubku, jeden držel prápor a jeden měl buben a trošku bubnoval na ten buben. No já jsem si myslel, chudáci, v takové zimě, pro těch pár grošů, co jim lidé dají, jaké je to smutné živobytí. Ale než jsem se nadál, oni začali mluvit. Přátelé, přátelé, já jsem byl opuštěná prázdná duše a tu slyším slova, je zde Bůh, milující pán, který zve k sobě každého, pojďte ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste a já vám odpočinutí dám. Cítíš se sám, opuštěný, prázdný ve svém srdci, nevíš kudy kam, pojď za mnou, Ježíš tě zve, boží láska ti otvírá svou náruč a tak podobně. Tam jsem stál jako přimrazený.
zasvěcený. Já se nemohnout. Ti lidé mluvili o mně. Ti vyprávili o tom, co se dělo v mém srdci, o té prázdnotě, o té touze po něčem velkém, krásném, mocném, co by mě pozdvihlo z toho bloudění. Zde stáli, skončili a dodali. Jestli chce někdo slyšet víc, pojďte, následujte mě. Víte, tenkrát bývalo na ulici tady plno lidí. A tak já jsem šel za nimi, nevěděl jsem kam mne zvou. Jenom jsem toužil slyšet víc a víc o té radostné, krásné zvěsti, kterou oni mě řekli. Po cestě jsem si říkal, je tohle možné v moderním věku, aby ještě někdo věřil na Pána Boha? Já o něm doma nikdy neslyšel. Naši nikdy do kostela nechodili, nikdy o Bohu nemluvili, my jsme se nikdy nemodlili o nějaké Bibli, to jsem neměl potuchy, že nějaká existuje. A tak jsem se divil, jak je to možné. Ale na druhé straně jsem si říkal, vždyť ti lidé nemohli by mluvit o tom s takovou radostí, nemohli by mluvit o tom s takovou jistotou. V tom musí něco být. Oh, kéž bych to také poznal. A přišli jsme sem do Staňkové ulice. Tehdy nebyl tady takovýto krásný sál jako tento. Děkujeme komunistům, že nám jej tak hezky upravili. No, nesmějte se. Kdybyste viděli, jak tento sál tenkrát vypadal, to byste se divili. No a bylo kázání. Lidé mluvili, vyprávěli nádherné věci o Bohu. Zpívali se písně, které já jsem neznal, ale v mém srdci bylo teplo. Bylo mě krásně v tom prostředí. Bylo zde něco, co mě tak oslazovalo, tu hořkost mé duše. A najednou tam přišel ke mně jeden pán, také v takovéhle uniformě, sedl si vedle mě, já jsem si myslel, co pak asi chce. Teď on mě začal objímat. A to nesnad, že by mě objímal tak, jako já jsem zvyklý dnes objímat lidi, skoro každýho. Sedl si vedle mě a položil si takhle ruku kolem ramenou a říká mě, bratře, chtěl byste přijmout Pána Ježíše? No prosím vás, co člověk, který neměl o duchovních věcech ani potěchy, to byla dokonalá tma, co se mu měl odpovědět. Přijmout Pána Ježíše, jak se to přijímá, nebo co se dělá, to jsem nevěděl. Mě tu ruku kolem mých ramen a říkal, vyprávěl mě něco krásného. Co to já nevím. Já jsem se třás na celém těle, ale posleze říká, bratře, pomodlete se. Co pak já jsem se kdy v životě modlil, věděl jsem vůbec, co je modlitba, já jsem neměl potuchy. A tak jsem mlčel a říkám, já nevím jak. On říká, tak se, bratře, pomodlete modlitbu Páně. Co pak já jsem věděl, co je modlitba Páně? Já to v životě neslyšel, ani to jméno, ani jak zní. A tak jsem zase říkal, ale já to nevím jak, já to neznám. A teď, inteligentní mladý člověk, který se domýšlivě o sobě myslel krásné věci, jako malinké pětileté dítě jsem opakoval po něm. On řekl, Pane Ježíši, a já, Pane Ježíši, prosím tě, odpust mě moje hříchy, prosím tě, odpust mě moje hříchy, očisti moje srdce, očisti moje srdce. Takhle, to byla celá modlitba. A pak jsem vstal, spocenej, vyděšenej, ale v mém srdci, tam byl v mém nitru, byl takový pokoj a radost. Odkud přišla? Bratr ráno tady řekl verš, když zase vedl Hospodin zajaté sionské, zdálo se nám to jako ve snách. A to bylo se mnou. Vstal jsem a kdyby mě někdo se zeptal, přijmul jste Pána Ježíše, uvěřil jste, já bych mu neodpověděl, protože bych nevěděl, na co se ptá a co mu mám říct. Ale ten div odpuštění, spasení, milosti, ten se udál a od toho dne můj život byl úplně změněný. Ne, že bych se stal dokonalým, ne, já jsem nerozuměl ničemu, ale ta touha, ten hlad po Bohu mě vedl a řídil. A Bůh
tak, jak to bratr řekl, mě vedl jako ve snách. A už rok potom, co jsem přišel k obrácení, vlastně jenom rok potom, co jsem přišel k obrácení, mě ten důstojník zdejší, a to byl Angličan, jmenoval se Norman Duggins, který později se stal šéfem štábu v Anglii, to je po generálovi nejvyšší hodnost, ten zde byl kapitánem a poslal mě do kadetní školy. Přátelé, víte, být rok obrácený a znát Bibli, to nebylo vůbec myslitelné. Věřte mě, když oni mě vzpomínám si na to jako dnes, když mě v kadetní škole řekli, budeme číst z knihy Ester. Já nevěděl, jestli je v Novém zákoně nebo ve Starém zákoně. Vidíte, jaká ubohá to byla znalost. Ale jedno jsem si pamatoval ze slova Božího. Když Pán již řekl, já jdu a odejdu, ale pošlu jiného utěšitele, toho Ducha Svatého, který vás bude vyučovat i všeliké pravdě. A to mě v srdci zůstalo. To byla ta touha a moje modlitba byla, Pane, dej mi Ducha Tvého, veď mě, já bloudím, já jsem ve tmě, já neznám nic. V kadetní škole bylo nás 10 kadetů a rozdělili nás na 3 třídy. Ty, kteří znali slovo Boží dobře, protože se zrodili ve věřící rodině, druzí, kteří znali slovo Boží částečně, a ty poslední, to jsme byli 2, to byli ti, kteří neznali skoro nic. A v té poslední třídě byl jsem já. Já jsem si ale z toho nic nedělal, že jsem byl poslední. Víte, ono to není vždycky nejhorší být posledním, protože když je někdo poslední, cítí se mdlý a slabý, tím více cítí závislost na Bohu. Kdo toho hodně ví a kdo to všecko umí, tak ten si říká, já se nemusím bát, čeho? Já přeci, já. Já jsem to nemohl tak dělat. Já jsem cítil, že plně jsem odkázaný na něj. Při každé příležitosti jsem volal, Pane, smiluj se, vidíš, že jsem nemožný, pomoz mě, stůj při mě, Duchu Boží, veď mě. A Bůh na to odpovídal. Ne nějakým zvláštním způsobem, prostě on mě vychovával, naplňoval mé srdce nadšením pro Boží věc, hladem po slově Božím, touhou sloužit jiným a přivést je ke Kristu. A to je právě ten život. Víte, vyzná mnoho slova Božího a třeba i naspaměť, to ještě neznamená vůbec nic, jestli to, co znám, nedovedu vložit do praxe, jestli nedovedu tu lásku Boží žít a přinést ji i druhým, druhé zvát a přivést je ke Kristu. To je život, to Bůh očekává, protože když to símě padne do země a vzroste, jestliže nepřinese ovoce a neroste a nerozdává, tak na čijej Bůh mu může potřebovat. Já nevím, jak si vy jste křesťané, jste tady rozdílní lidé, pravděpodobně z různých denominací, a tak já nevím, jak si duchovně stojíte a co pro království Boží děláte, jestli vůbec lidé, kde žijete a pracujete, jestli vůbec vědí, že jste křesťané a že patříte Pánu Ježíši Kristu, jestli vůbec, kdy pozvete druhé lidi a řekněte, kolikrát jsou to lidé smutní, nešťastní, rozháraní, rozbourané rodiny, jestli pak dovedeme říci a jít, bratře nebo sestro, je zde místo, kde najdete mnoho dobrého, pojďte se k nám podívat do shromáždění, pojďte si slyšet slovo Boží, jestli pak tohle děláme, ale to je to, co Bůh od nás očekává.

Bohaté já. Matouš 19. kapitola, 16. až 22. verš. Tak si tak přemýšlím, na co byl ten mladík nejvíce bohatý? K čemu byl tak přikovaný, že se nemohl pohnout z místa a jít za Ježíšem? Zkusím to hned doplnit do toho textu, jak by se to dalo přečíst, aby to bylo jasnější. Áhle, kdo si já? K němu přišel a zeptal se ho. Mistře, co mám dobrého udělat já, abych získal já věčný život? Já. On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho, která? On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho, která?

Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a potom budeš mít poklad v nebi a přijď a následuj mě. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť já měl mnoho majetku. Ještěže jinde je napsané v evangeliu, že na něj Ježíš s láskou pohleděl. A to je jeden z největších zázraků, obzvláště při nás bratrech, že to velké já se nepřenese do toho nového života s Bohem a do služby jemu. A středem je potom Pán Ježíš. Okolo něho se všechno odehrává a velké já se upozadí. Kdyby se ten mladík stal učedníkem a apoštolem, asi bychom se dozvěděli, jak to občas prosakuje na povrch při podobných svědectvích, jak já chodil s Bohem, jak já chodil s Ježíšem, skrze já se děli mocné činy ve jménu Ježíš s malým J. A pak se já pokořoval a posvěcoval, aby nebyl velký, ale pokorný, jak já se pokoušel nebýt středem pozornosti, ale moc mu to nešlo, protože já potom toužilo jako vosa po medu. Kdo ví, jestli se já oženil? To by musel mít doma stělesněnou svatost, aby ho unesla, když jí já říkal, jak já tě mám rád a co všechno pro ní udělá. Kdo ví, zda si za ty velké majetky já nekoupil velké zrcadlo, aby se v něm vzhlížel v tom svém já. Kdo ví, zda se já někdy pak dokázal ztratit pro Ježíše a pro lidi. A začal se psát s malým, jo? Tak to já nevím. A nebo ještě to já nevím?

byli to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

Bůh činí ve své církvi novou věc. Jak často jste slyšeli křesťany říkat, Bůh ve své církvi dělá novou věc? Ta nová věc, o které se zmiňují, se může nazývat probuzení, vylití, navštívení nebo boží hnutí. Ale velice často tato nová věc rychle zanikne. A jak se jednou ztratí, nelze ji znovu nalézt. Tím se ověřuje, že to vůbec není boží hnutí. Popravdě řečeno, křesťanští sociologové šli po stopách mnoha z těchto takzvaných navštívení a zjistili, že průměrná délka těchto událostí je kolem 5 let. Osobně věřím, že Bůh dnes ve své církvi dělá novou věc. Ale toto velké dílo ducha se nemůže nacházet v jediné lokalitě. Děje se po celém světě. Nemusíš za ním cestovat daleko. Opravdu, boží nová věc může být tak blízko, jako je církev v sousedství. Existuje biblický princip, který vládne každému pravému božímu hnutí. Nacházíme tento princip, jak funguje znovu a znovu v obou zákonech a potvrzoval se během staletí historie církve. Princip je tento. Bůh ve své církvi nezačne novou věc, dokud neodstraní starou. Jak Ježíš říká, nebude lít nové víno do starých vinných měchů. Proč je to tak? Protože Bůh vede spor s každou starou věcí ve své církvi. Víš, u každého nového díla, které on pozvedá, přejde jen pár generací a začne se vkrádat lhostejnost a pokrytectví. Z božích lidí se brzy stanou modláři se srdcem náchylným k odpadlictví. A Bůh se nakonec rozhodne nechat staré dílo ve své církvi stranou. Kompletně se ho zřekne ještě předtím, než zahájí nové. Tento princip se poprvé představil v Šílo. Během času soudců ustanovil Bůh v tomto městě svaté dílo. Šílo bylo místem, kde stála Hospodinova svatyně. Bylo centrem veškeré náboženské aktivity v Izraeli. Samotné jméno Šílo znamená to, které je Hospodinovo. To samo o sobě říká, že jde o věci, které reprezentují Boha a zjevují jeho přirozenost a charakter. Šílo bylo místem, kde Bůh mluvil ke svému lidu. Bylo také místem, kde Samuel slyšel Boží hlas a kde mu Bůh zjevil svou vůli pro něj. Avšak nejvyšším knězem v Šílo byl Elí a jeho dva synové sloužili ve svatyni. Elí a jeho synové byli líní a smyslní a byli zcela pohlceni svými vlastními zájmy. Během své služby dopustili, že do Božího domu vstoupil veliký hřích. A za čas se Šílo zkazilo. Boží lidé byli brzy plní chamtivosti, cizoložství a pokrytectví. Nakonec Bůh přestal v Šílo mluvit. Řekl Samuelovi v podstatě toto. Šílo se tak poskvrnilo, že již nepředstavuje, kdo já jsem. Tento dům již není můj a já to nebudu víc snášet. Skončil jsem s ním. Tak Bůh vzdálil svou přítomnost ze svatyně a nad dveře napsal Ichabod, což znamená odešla sláva Hospodinova. V tu chvíli bylo Šílo mrtvé, bez šance na vysvobození. Nebyla tam již naděje na obnovení minulé slávy. Žádná naděje nápravy. Bůh říkal, já jsem převrátil Šílo v tělesnost a přestěhoval jsem je. Chystám se pozvednout úplně nový dům. Do jakého stavu se musí lidé dostat,
aby od nich Pán vzdálil svou přítomnost. Uvažuj o události v Šílo. Po léta se v této společnosti nikdo nepostavil v mezeře. Nikdo se nepokořil a nevolal v pokání. Pane, neodcházej od nás. Místo toho Bůh viděl jen lidi, kteří se zatvrdili pravdě. Tito Izraelci dodržovali všechny náboženské obřady a říkali všechny správné věci. Ale jejich srdce v ničem z toho nebyla. Všechno jejich konání bylo tělesné a kněžství bylo mimo veškerou nápravu. Nejvyšší kněz Elí se stal naprosto slepý ke svému vlastnímu odpadnutí. On a jeho hříšní synové museli odejít. Tak Hospodin kompletně odstranil staré a opět pozvedá novou věc. Poté se stává chrám v Jeruzalémě známý jako dům Hospodinův. A po určitou dobu mluvil Bůh ke svému lidu tam. Dům byl naplněn modlitbou. Bylo tu kázáno Boží slovo a lidé činili oběti podle Božích přikázání. Chrám v Jeruzalémě představoval, kdo Bůh je, a on tam manifestoval svou přítomnost. Při jedné příležitosti naplnila jeho sláva chrám tak mocně, že kněží nebyli schopni sloužit. Ale jak šel čas, upadla i tato služba. Opět se mezi lidmi objevila korupce a rozklad. A chrám v Jeruzalémě již Boha nereprezentoval. Tento cyklus značil historii Božího lidu. Trvá to jen několik generací, než se nové Boží dílo zvrhne ve lhostejnost a pokrytectví. Proč tomu tak je? Téměř vždy se to stane proto, že se služba začne vést v těle. Žhavé nadšení, se kterým dílo vzniklo, se začíná ztrácet. A po čase se stane služba lidskou institucí. Objeví se rutina bez života. Vedoucí, kteří se kdysi modlili, teď spoléhají, že organizace a tělesné dovednosti udrží dílo v činnosti. Dříve ti samí vedoucí spoléhali zcela na Boha a on k ním mluvil. Ale v nějakém okamžiku opustili své služebnictví pro politikaření. A teď, místo aby sloužili, usilují o moc, prestiž a množství. Je to smutné. Jejich služba se stala vybledlou vzpomínkou toho, co Bůh kdysi v jejich středu dokázal ve své moci a v pravdě. Hospodin reagoval na tento druh kompromisu v časech Jeremiáše. Poslal proroka ke vchodu do chrámu, aby provolával zničující slova. Tak to praví Hospodin zástupů, Bůh izraelský. Polepšte cest svých i předsevzetí svých a způsobím to, abyste bydlili na místě tomto. Jeremiáš 7.3. Jinými slovy říkal, toto dílo se zkazilo, znehodnotilo a ve dveřích teď stojí smrt. Ale stále ještě je čas k záchraně. Nechci od vás odejít. Chci být s vámi a pohybovat se mezi vámi. Ale aby se to stalo, musíte činit pokání. Musíte se vrátit ke své první lásce. Pak Hospodin dodává. Neskládejte své naděje ve slovích lživých, říkajíce. Chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův jest. 7.4. Bůh slyšel, jak lidé volají. Hospodin nemůže zničit tento chrám. Je to věčný dům. Je to naše historie, naše zavedená tradice. Podívejte se na ty majestátní budovy. Stojí tu jako Boží svědectví pohanskému světu. On se nikdy nezřekne toho, co tu ustanovil. Ale Hospodin odpověděl. A co vaše pošpinění, zneuctění? A co vaše rozbujelé cizoložství?
falešně přísaháte, klaníte se modlám, obrátili jste můj dům v doupě lupičů. Posílal jsem proroky, aby vás varovali, ale vy jste je neposlouchali. Mluvil jsem k vám, ale neslyšeli jste. Volal jsem na vás, ale neodpověděli jste. Teď jim Bůh nařizuje, ale jděte aspoň na místo mé, které bylo v Šílo, když jsem byl způsobil příbytek jménu svému zpočátku. A vy jste, co jsem učinil jemu pro nešlechetnost lidu svého izraelského. 7.12. Naléhal na ně. Přijďte všichni duchovní, pastýři a kněží. Vyndejte své Bible a sami se podívejte, jak funguje moje cesta. Ohlédněte se zpět k mému domu v Šílo. Ustanovil jsem tam svou církev a dal jí své jméno. Ale lidé odmítli mé proroky a místo toho spoléhali na své vlastní cesty. Tak jsem všechno staré kompletně zavrhnul. Teď se to chystám udělat znovu. Jste zrovna jako Šílo. Dopustili jste hřích a korupci v mém domě. Stali jste se na svých cestách tak zvrhlí, že mě již nereprezentujete. Rozhlédněte se. Kdo stojí v mezeře? Kdo volá s kajícím srdcem? Vidím lhostejnost a kompromis. Mé slovo jasně varuje, že jsem odňal svou přítomnost ze Šílo. A teď odejdu od vás. Chystám se přestěhovat svou slávu z vašeho středu. Proto učiním domu tomuto, který nazván jest od jména mého, v němž vy doufáte, i místu tomuto, které jsem dal vám a otcům vašim, jako jsem učinil Šílo, a zavrhnu vás od tváře své, jako jsem zavrhl bratří vaše, všechno símě Efraimovo. 7.14-15. Zase jednou Bůh říkal, stará věc skončila, je to pryč, již mě nereprezentujete. Budu teď mít lid, který mě světu představí, jaký doopravdy jsem. Mám na mysli úplně novou věc. Bůh končí tímto prohlášením. Ty tedy nemodli se za lid tento, aniž pozdvihuj za ně hlasu a modlitby, aniž se přimlouvej ke mně, neboť tě nikoli nevyslyším. 7.16. Říkal, neobtěžuj modlitbami za toto staré dílo. Je to mrtvé a je to pryč, mimo jakoukoliv naději na obnovení. Kristus přišel do chrámu s pozváním a varováním. Ježíš stál v posledním chrámu a zval každého, aby přišel pod jeho milosrdná ochranná křídla. Vyzýval slepé, nemocné, malomocné, chudé, ztracené. Volal na každého, aby přišel a nalezl uzdravení a odpuštění. Ale náboženský zástup jeho nabídku odmítnul. Tak o nich Kristus dosvědčil. Nechtěli jste. Matouš 23:37. Jak jsem to četl, vyvstával ve mně dotaz. Zbaví se Bůh zde v nové smlouvě starého díla, stejně jako to udělal ve staré smlouvě? Opustí, zřekne se staré věci a pozvedne novou? Zapudí to, co odmítlo jeho nabídky milosti, milosrdenství a probuzení? Ano, udělá to. Ježíš odpověděl těm, kdo ho odmítli slovy. Hle, zanechává se vám dům váš pustý. Matouš 23:38. Řekl jim, tento chrám je teď váš dům, ne můj. Já ho opouštím a zanechám to, co jste vyplenili a spustošili. Pak dodal, neboť pravím vám, že mne již více nikoli neuzříte od této chvíle,
až řeknete: požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. 23:39. Říkal jim: v tomto starém díle již moje sláva není. Právě se mi odmítl. A zbytek vašeho náboženského života povedete bez Boží přítomnosti. A také toto staré dílo převrátím v tělesnost, světskost. Vaši pastýři nebudou duchovní muži, ale tělesní služebníci. Učedníci nemohli jeho slovům uvěřit. Naléhali na něj: mistře, podívej na tu velkolepost chrámu, na tu mocnou stavbu. Uvažuj o její historii, o staletích tradice. Není možné, aby z ní byly ruiny. Říkáš, že je po všem? Ježíš odpověděl: ano, je po všem. Toto staré dílo skončilo. Je mrtvé a v mých očích už je pryč. Učiním teď novou věc. Přemýšlej o tom, tady stála vtělená milost a milosrdenství a říkala: tato stará věc již není moje. Zanechává mi naprosto na pospas osudu. Nemá absolutně žádnou naději, aby byla obnovena. Pak se Ježíš přemístil k letnicím, k začátku nové věci. Chystal se pozvednout novou církev, ne repliku staré, a učiní jí z brusu novou od základů. Bude to církev nových kněží a lidí, všichni budou znovu zrození v něm. Zatím se povleče staré dílo. Stále ještě budou do chrámu přicházet zástupy, aby konali své mrtvé obřady. Pastýři budou stále ještě okrádat chudé, cizoložníci budou podle libosti hřešit a lidé budou dál hnáni do modlářství. Každý den bude toto staré dílo stále více vysychat a slábnout. Ptáš se proč? Boží přítomnost v něm již není. A to nás dovádí k církvi dnešních dnů. Dovolte, abych se zeptal. Je to, co vidíte, že se v dnešní církvi děje, reprezentací toho, kdo je Ježíš? Uvažuj o všech denominacích a hnutích, o všem, co se spojuje s Kristovým jménem. Je to, co vidíme, opravdu triumfální církev, neposkvrněná Kristova nevěsta? Zjevuje to ztracenému světu skutečnou přirozenost Boha? Je tohle to nejlepší, co může Boží duch v těchto posledních dnech vyprodukovat? Nebo se viditelná církev našich dnů stala starou věcí? Pošpinila se? Balancuje na úplném okraji, aby byla nahrazena nějakým novým dílem? Stručně řečeno, učiní Bůh ještě jednou naposled změnu předtím, než se Ježíš vrátí? Opustí to, co se skorumpovalo, a pozvedne poslední slavnou církev? Ano, věřím, že to udělá. Izaiáš nám říká: hle, dřívější věci přišly a i nové předpovídaje, dříve než se začnou, dám o nich slyšeti vám. Izaiáš 42:9. Dnešní církev začínala se slávou, jakou neviděla žádná jiná generace. Církev, jak ji dnes známe, začínala pokáním. Když Petr kázal o letnicích kříž, tisíce lidí přišli ke Kristu. Tato nová církev tvořila jedno tělo. Skládala se ze všech ras, byla naplněna vzájemnou láskou. Její společný život se vyznačoval hlásáním evangelia, horlivostí, duchem oběti, dokonce mučednictvím. Tento nádherný začátek odráží Boží slova k Jeremiášovi: jež to jsem já tě vysadil vinným kmenem výborným.
všechnu napořád semenem čistotným. Jeremiáš 2.21. Ale Hospodinova následující slova popisují, co se často takovým dílům stane. I kterakž si mi proměnila se v plané réví cizího kmene? 2.21. Bůh říkal, vysadil jsem tě správně, byla jsi moje, nesla si mé jméno a mou přirozenost, ale teď si zdegenerovala. Co se stalo této generaci v církvi? Vždyť to bylo a bude i nadále modlářství. Bůh mluví o modlářství, když říká Jeremiášovi. Lid pak můj změnil slávu svou ve věc neužitečnou. 2.11. Modlářství spustošilo Šílo. Spustošilo chrám a špiní dnešní církev. Vždy je tím kořenem, který způsobí, že Bůh opustí starou věc, aby začal novou. Ve 14. kapitole Ezechiele přišli jistí starší k prorokovi, aby se dotázali na Hospodina. Chtěli vědět, co Bůh říká dnes svému lidu? Ale Hospodin řekl Ezechielovi, muži tito složili ukydané bohy své v srdci svém a nepravost, kteráž jim k urážce jest, položili před tváři své. Zdali se upřímně radí se mnou? Ezechiel 14.3. Jinými slovy říkal, přišli sem, jako by mě opravdově hledali, ale ve svých srdcích ukrývají hříšné modly. Proč bych jim měl odpovídat? Většina křesťanského učení označuje za modlu všechno, co se dostává mezi Boží lid a jeho samotného. Je to všechno, co nás od něj odvádí. Ale to je jen částečná definice modlářství. Ostatně starším, kteří se obrátili na Ezechiele, modly nebránili v příchodu. Modlářství má co dočinění s mnohem hlubším problémem v srdci. Pravdou je, že modlářství se může mezi Božím lidem nekontrolovatelně rozběhnout a zůstat přitom neviditelné. To je to, co míní Hospodin, když řekl, že tito starší kámen úrazu své nepravosti položili před tváře své. Ezechiel 14.3. Kámen úrazu je každá doktrína, která ospravedlňuje modlu. A ta oslepuje Boží lid, že nevidí svůj hřích. To je přesně to, co se stalo v dnešní církvi. Modlou číslo jedna mezi Božím lidem není cizoložství, pornografie anebo alkohol. Je to mnohem mocnější žádost. Co je tou modlou? Je to neodbytná touha po úspěchu a má dokonce učení, které ji ospravedlňuje. Modlářství být úspěšný popisuje mnohé v dnešním Božím domě. Tito lidé jsou spravedliví, morálně čistí, plní dobrých skutků, ale ve svých srdcích si postavili modlu ctižádosti a nemohou se od ní odtrhnout. Hrozné je, že za Bálem a Molochem byl ten samý vzrušující neodbytný duch. Prosperovat a být úspěšný. A dnes tento duch znesvětil evangelium Ježíše Krista na celém světě. Prezentuje se jako duch požehnání, ale je to překroucení požehnání, které Bůh pro svou církev zamýšlí. A ztroskotává na něm víra milionů. Tento duch má také příchuť postmodernismu. Jeden z principů postmodernismu je, že společnost vám uděluje váš smysl a cenu. Jednoduše řečeno, váš úspěch a přijetí jsou měřeny standardy světa. Výsledkem je,
že mnoho křesťanů měří svou cenu podle svého postavení v zaměstnání, podle své kariéry, svého majetku, své výplaty. Postmoderní teologie se plíží do církevního vedení. Pastoři a evangelisté si kupují lež, že jejich postavení mezi ostatními určuje, jak jsou úspěšní. Proto úspěch v církevním díle znamená mít masivní účast, veliké budovy a tučný rozpočet. Proto jsou služebníci nuceni honit sebe i své sbory, aby dosáhli právě těchto věcí. Říkám ti, tohle není církev, pro kterou se Ježíš Kristus vrátí jako pro svou nevěstu. Tato postmoderní, materialistická, tělesně řízená instituce zestárla a znehodnotila se. A právě teď se nalézá ve smrtelných bolestech. Mnoho mladých pastorů na celém světě to cítí. Mají už pokrk staré věci s jejím hašteřením a denominačním bojem opozice. Nechtějí s tím mít nic společného. Odmítají hon za velikostí a proslulostí. Místo toho se vracejí k centrálnosti Krista. Zpět ke hledání Boha. Zpět k hladovění po pravdě. A cítí, že čerstvé nové dílo je ve vzduchu. Co je tou novou věcí, kterou Bůh činí ve své církvi? Hle, prvnější věci přišly a i nové předpovídaje. Dříve než se začnou, dám o nich slyšeti vám. Izajáš 42:9. Bůh se chystá učinit novou věc. A toto nové dílo bude tak skvělé, že způsobí, že ho jeho lid bude chválit jako nikdy předtím. Zpívejte Hospodinu píseň novou. Chvála jeho jest od končin země. Kteří se plavíte po moři, i všechno, což v něm jest, ostrovy i obyvatelé jejich. 42:10. Bůh nám říká, ať všechen můj lid po celém světě zpívá mé chvály, ať slyším novou píseň od námořníků na moři, od lidí v každém národě, ze všech koutů země. Víme, že v těchto posledních dnech přichází Satan na zem s velikým hněvem. Je naplněn velikým hněvem, neboť ví, že má málo času. A vyšle na církev povodeň nepravosti. Ale Bůh prohlašuje. Ať můj lid pozná, že lev z Judy sestupuje s veškerou mocí nebes. Vykupitel přichází k Sionu. Ani na minutu si nemyslí, že Bůh dovolí Satanovi, aby převzal kontrolu nad jeho církví a pustošil jeho děti. Brány pekla neobstojí vítězně oproti Kristovu tělu. A já věřím, že Pán je na cestě k Sionu právě teď, aby navštívil svůj lid. Zrovna tak, jako to udělal se Sodomou, přichází Pán očistit. A tento čas očištění začne v jeho církvi. Právě teď začíná Pán pálit plevy ve svém domě a učiní novou věc. Písmo nám říká, Hospodin jako silný rek vyjde, jako muž válečný rozhodlí se, troubiti, anobrž i pokřikovati bude a proti nepřátelům svým zmůžile sobě počínati. Izajáš 42:13. Proč Ježíš přijde s tak mocným křikem? A proč bude křičet? Bude křičet v žárlivosti pro svůj lid. Víš, náš Pán právě teď horlí pro svou církev. A zde je jeho žárlivý křik. Mlčel jsem dosti dlouho, činil jsem se neslyše, zdržoval jsem se. Ale již jako pracující ku porodu křičeti budu. Pohubím a pohltím vše pojednou. 42:14. Co to znamená?
proč bude Ježíš křičet jako žena při porodu? Bůh nám říká, že se chystá porodit něco nového. Zatímco Satan běsní a oklamává zástupy, Bůh říká svému lidu. Nová, svatá věc se rodí Satanovi před nosem. Je to jediná církev, kterou nebude moci oklamat. Je to přemáhající církev bez skvrny a vrásky. Až doteď byl Pán sticha. Držel svůj hněv na úzdě. Zatímco falešné doktríny, falešní proroci a vlci v rouše beránčím ničili zástupy v jeho církvi. Ale teď Bůh způsobí, že jeho hlas bude znám. Říká nám, pastýři proměnili můj dům v doupě nepravosti. Přesto jsem mlčel. Materialističtí kazatelé zkazili mou církev na celém světě hanebnými doktrínami. Přesto jsem byl sticha. Mlčel jsem, zatímco megacírkve odstranili ze svých zborů útočnou naléhavost kříže. Krotil jsem se, když samolibí pastýři dovolili komediantům, aby vnesli do mého domu lehkost a povrchnost. Ale víckrát už ne. Teď jsem se rozlítil a přicházím do svého domu, abych ho očistil dřív, než se vrátím pro svou nevěstu. Varuji vás. Přicházím k vám se svatou horlivostí. Zničím všechny tyto falešné doktríny. Skoncuji s každým lupičem a zlodějem, který obsadil mé kazatelny. Vysuším všechny jejich zdroje a způsobím, že jejich řeky peněz vyschnou. V pustinu obrátím hory i pahorky a každou bylinu jejich usuším. A obrátím řeky v ostrovy a jezera vysuším. Obrátí se zpět, zahambeni budou ti, kteří doufají v rytinu, kteří říkají slitinám, vy jste bohové naši. Izajáš 42, 15 a 17. Milovaný, toto je tou novou věcí, kterou Bůh činí ve své církvi. Říká, zničím a zahubím každou službu, která je tělesná, podvodná a materialistická. A já pozvednu pastýře podle mého srdce, věrné služebníky, kteří mě znají. Zničím všechna falešná evangelia a zmátnu a zostudím každého falešného učitele. Ale nezřeknu se těch milionů upřímných lidí, kteří byli podvedeni falešnými doktrínami, neměli vlastní rozum. A teď uslyší mé pravé evangelium. Až ho uslyší, budou činit pokání a budou se stydět za mělké, lehkomyslné evangelium, které je uvedlo v omyl. Já je povedu do pravdy. I povedu slepé po cestě, kteréž neznali. A po stezkách, kterýž neuměli. Provedu je. Obrátím před nimi tmu ve světlo a co nerovného v rovinu. Toť jest, co jim učiním a neopustím jich. 42.16. Jak neuvěřitelné zaslíbení. Teď víme, proč Izajáš prorokoval. Pozdvihněte hlasu pustiny i města její. Pokřikujte obyvatelé skal, z vrchu hor volejte, vzdejte slávu Hospodinu a chválu jeho na ostrovích zvěstujte. 42, 11 až 12. Drahý svatý, Bůh činí novou věc právě teď. Ještě jednou volá svůj lid, aby se zřekl každé modly a učinil svým příbytkem skálu, Ježíše Krista. Naléhám na tebe, buď připraven uposlechnout jeho volání. Pokřikujte obyvatelé skal.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvětšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šatce změní. Ty však si stále týž a tvá léta nikdy neustanou.

Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.